0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 23. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřáváš mi odpočívat na travnatých nívách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlností mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť i se mnou jsi ty. Dvoje berla a tvůj hůl mě potěšuje. Potíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi na okraj plníš. Ano, dobrota i milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdalších časů. Drahý pane, děkujeme ti, že můžeme zde být i této chvíli, že nám dáváš i tento večer, abychom znovu mohli slyšet slovo tvé. Nevíme, jak dlouho to bude, ale ty všechno máš v ruce své a my ti za to vroucně děkujeme. Děkujeme ti a prosíme o požehnání. Prosíme, požehnej nám toto slovo a požehnej nám i tu neděli. Prosíme, aby jsi byl s námi vždycky. Amen.

Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších dnů, do nejdelších času. To jsou poslední slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává ekumenický překlad. A my musíme uznat, že tak krásně, jak tento žalm začínal, tak také tak krásně i končí. Na úvod jsme četli, že Hospodin je náš pastýř, že nebudeme mít nedostatek. A teď na závěr čteme, že do jeho domu, chcete-li říct do jeho ovčince, se budeme vracet do nejdelších časů. Jestli mi dáte zapravdu, že takovéto vyznání na adresu pastýře zvládne jenom ta ovečka, která je spokojená se svým údělem. Stejně tak ovce, která je vděčná za péči, která se jí dostala, a která se u svého pastýře cítila a dosud cítí velmi dobře. A to natolik dobře, že ani stínem myšlenky nezatouží po žádné změně. Řečeno poněkud drsněji, odsud mne už nikdo nedostane. Pozorný čtenář písma si si všiml, že Kralická Bible toto místo překládá trošičku jinak. Je tu někdo, kdo to dokáže říct takzvaně z patra? Nikdo nemá Kralickou Bibli? Přebývat ji budu v domě Hospodinově? Za dlouhé časy. Ano, kralický překlad klade důraz na přebývání v domě Hospodinově, kdežto ekumeničtí kladou důraz na návrat do Hospodinova domu. Obojí se ale sejdou tam, že tak chtějí činit do těch nejdelších časů. Oba výrazy jsou natolik úžasné, že jsem se rozhodl, že oběma budeme věnovat po jedné biblické hodině. Dnes se zamyslím nad tím z ekumenického překladu do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žasněme společně, bratře, se si nad tou krásou a nad tou nádherou tohoto výrazu, který vyšel z úst pastýře Davida. Já věřím, že mu ho tam vložil sám Bůh. Jedním slovem, ani krok bez Hospodinovy přítomnosti na tomhle světě. Ani krok bez Hospodinova domu, ani krok bez Hospodinova pouta, které jsme spolu s pastýřem navázali. Ano, toto, přátelé drazí, není nic jednosměrného. Ovečka toto vyznává jen proto, že to samé cítí ze strany svého pastýře. Je to důkaz toho, že si pastýř to své stádo oblíbil natolik, že s ním srostl. Za nic na světě by svoji ovečku nevyměnil, za nic na světě by se s ní nerozloučil. Naopak, ono zdravé a spokojené stádo je zdrojem radosti, je to pouto, které je mezi nimi jednoduše nezrušitelné. A právě v tomto duchu se společně s vámi podívám v takových třech pohledech na místo, na které se ovečka odvolává, a sice na to, že se může vracet na to místo do nejdelších časů. Ve slovech nejdelší časy chtějme vidět mimo jiné i ten úžasný čas Boží milosti, v níž to ovečce je pastýřem dovoleno. Víte, jedno je, když se chcete někam vracet, a druhé je, aby vám tam někdo otevřel dveře. Což o to chtít se vrátit třeba do hotelu, kde jste byli letos na dovolené. Což o to chtít se tam vrátit. Já jsem tak vždycky přemýšlel, když jsem tam odsud odjížděl a všichni se na vás usmívají ještě na recepci, jestli pak druhý den, kdyby se tam přišel a chtěl tam vstoupit, jestli by vás tam pustili. Což o to chtít se někam vrátit, ale mít tam někoho, kdo vám otevře dveře a kdo vám řekne vítej a pojď dál. Pojďme k tomu prvnímu pohledu, který se tady nabízí. Mám se kam vrátit po všedních dnech. Bratře, sestry, kdo z nás by neznal tu radost pramenící z toho, když se můžete z všedního života vrátit do toho svátečního? Když můžete ze sebe setřást tu špínu všedního dne, kdy můžete obléct sváteční šat. Víte, já to mám stále velmi živé paměti, když jsem celý týden jako dítě byl na poli, na pastvě, jednoduše v prachu, špíně s tím spojené. A já nedokážu vymazat z paměti tu chvilku, kdy jsem ty staré věci ze sebe sundal a oblékl se do svátečních. A
víte, kdy to bylo? Ve chvíli, kdy mi bylo řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Protože jinak na vesnici jsme do svátečního nešli. Pouze ve chvíli, kdy nám bylo řečeno, půjdeme do shromáždění. V tu chvíli jsem věděl, co to znamená, už jako dítě. A když jsem byl mládežníkem, aby to bylo častěji, s mladými jsme si vymýšleli během týdne různé zkoušky hudby, zpěvu, jen abychom mohli ze sebe zhodit to všední staré, špinavé, abychom mohli přijít do Božího domu. Strávit tam, i kdyby půl hodiny. A co, že jsme byli unaveni někdy po celém dni na poli? Co, že jsme sotva večer tahali nohy za sebou? A co, že jsme se někdy ani nestačili najíst, protože zrovna po celodenní maratonu na pastvě a na poli doma v kuchyni nic nebylo navařeno a oheň ve sporáku byl vyhaslý? Nic nám nebylo na překážku, hlavně, že jsme mohli být spolu v Božím domě. Mám obavu, že v dnešní době až tak tento rozdíl mladí nepociťují, protože jsou stále oblečení, aniž by viděli tu změnu, kdy i po té tělesné stránce dochází k něčemu, co jim signalizuje, že jdou někam, kde je přítomen jejich Bůh a kde můžou být spolu. V každém případě pojďme se pozastavit nad tím vším všedním, co nás dnes a denně unavuje. Kdo by to neznal, ten všední tlak i tohoto týdne, který nás doslova svíral na různých místech, kde jste byli. Kdo z vás nezná ten tlak z práce, ze školy a vůbec ty starosti, které jsou spojené se všedním životem. A do toho pojednou čas, kdy nám je umožněno se v Božím domě takhle setkat. To je velká Boží milost. Hlavně pak v této době, kdy nevíme ještě ve středu, ve čtvrtek, zda v pátek nám to bude dovoleno. Ano, byli jsme tady minulou neděli. Někteří tady jste byli i v úterý, některé sestry ve středu. Ale poslouchejte mě dobře, máme možnost, je nám dovoleno se sem vrátit. Mluvíme-li o domě Božím teď takovým, v jakém jsme teď sejít. Máme se kam vrátit a máme právo se sem vrátit. Cítíte to požehnání? David takovéto chvíle taky znal. On to pozoroval na svých ovečkách, viděl, jak se rádi vrací po celodenním čase venku zase domů do ovčince. Viděl tu radost a já jsem rád pozoroval ovečky, jak běželi domů večer. David byl svědkem toho, jak se ovečky těší, že si zase odpočinou v ovčinci. Nemluví o tom, kdy se mohli vrátit do toho hlavního ovčince na tu farmu po celoročním pobytu někdy mimo domov. A teď, když David píše tento žalm, sebe sama dává na místo této ovečky a říká, já se do Hospodinova domu budu vracet do nejdelších časů. Proč? Protože věděl, o čem to je. Protože Hospodinův dům miloval. Však víme z Božího slova, jak se o něm David vyjadřoval. V 84. žalmu v 11. verši říká, den v tvých nádvořích je lepší než na jiných místech 1000. Raději chci stát před prahem domu, všimněte si, ne za prahem, ale před prahem. Dnes by řekl, raději chci stát před dveřmi tohoto domu, než prodlévat v stanech své volnosti. A jak moc se těšil z Božího domu, je svědkem žalm 122, první verš, říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. Kralický překlad říká, veselím se z toho, když mi bývá řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Nevím, jak jste se těšili vy dnes večer, nevím, jak se těšili děti, když jim bylo řečeno, pojďme do Hospodinova domu. Jsme svědkem toho, když řekneme, už zás, ale já věřím, že ovečka Ježíše Krista se na takové chvíle těší a využívá je. V době, o kterém mluvíme, není divu. Víte, Izraelec vždy, když myslel na chrám, tak myslel na svůj pravý domov. Na místo, kde se setkával s Bohem. A to i když byl nejednou od něho tisíce kilometrů daleko, myslel na chrám. A tak se pojďme ptát, jak moc se těšíme v této době a jak moc se rádi vracíme.
Po všech těch všedních dnech plných starostí, trápení, bolesti, nesnází, práce, námahy a všech všedních starostí. Víte, David si nesmírně vážil toho, že se mohl vracet. Znal tajemství návratu. Nesmírně si vážil toho, že se mohl vracet do chrámu jako domu. Do příbytku svého Boha, protože tam se cítil skutečně v bezpečí. Ano, u svého pastýře, Hospodina, velice si vážil nových možností stále znovu a znovu cestovat k bohoslužbám. Objevovat se před Boží tváři na Sionu. A tak se ptejme, bratři a sestry, má tam v tom našem srdci stále místo ona touha, budu se vracet? I my se přece vracíme do Božího domu, i když už nemáme jeden chrám na hoře Sion. Každou neděli přicházíme do sboru, každý pátek, protože jsme tady doma jako Boží lid. Stejně tak i dnes večera, kdykoliv jsme dva nebo tři zhromážení v jeho jménu. Ujišťujeme se i tady dnes večer a opakovaně o tom, že jsme Boží domácí a spolupodílníci svatých. Tento zborový dům je nám domovem, duchovním domovem. I když máme každý ten svůj domov, i když věřím, prožíváme během týdne krásné chvíle s Pánem, je to právě toto místo, kde prožíváme, že jsme před Boží tváří jako jedna rodina, jako jedno tělo a všichni víme a věříme, že tomu už nebude jinak, že z domácnosti Páně nikdy nevypadneme. A to, věřte mi, i moje srdce plní velikou radostí, že jsem součástí stáda, který má svůj domov. Druhá věc, na kterou chci dnes poukázat v tomto verši, je, že máme se kam vrátit po tělesných pádech. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Vložte si tam právě tuto myšlenku. Po všech svých tělesných pádech. Víte, tahle myšlenka, kterou věřím, Duch svatý vnukl, mi přinesla velké požehnání a radost do srdce. Ta představa, že se mám kam vracet vždycky, když tělesně padnu. Po všech pádech, které se i do mého života dostavují. A já pevně věřím, že z toho máte velkou radost i všichni vy. Víte, každá ovečka ve stádu pastýře byla svědkem nějakého svého pádu. Nebylo možné snad ani, aby během roku ovečka neudělala něco, s čím by pastýř nebyl spokojen. Každá se vůči pastýři něčím provinila. Každá byla v určitý den a v určitou chvíli svým způsobem neposlušná. Na každou pastýř musel zvýšit hlas. A někdy použít i prut a hůl. Každá se někdy někde zdržela, když stádo odešlo a pastýř ji hledal. Každá se někdy někam zatoulala. Každá se někdy vzepřela a šla si podle své vůle, svoji cestu. A vůbec každá se dostala do konfliktu. Z řády, které pastýř ve stádu nastavil. A díky tomu někdy ovečky onemocnily, nejednou se ztratili a museli být pastýřem hledaní. Jindy se dostali do spáru nepřítele a nejednou se zranili. Jenomže poslouchejte mě teď dobře, měli se kam vrátit. Ano, po všech pádech, po všech trápení, které pastýři způsobili. Měli se kam vrátit. Přesto všechno ovčinec jim zůstal otevřený. A když tak učinili, pastýř je nevyhnal. I když během dne neposlouchali, i když se během dne ztratili, večer byl pro ně otevřený ovčinec. Ano, možná nemohli jít do ovčince s hlavou vzhůru. Možná šli se sklopenou hlavou, ale měli se kam vrátit. Dokonce, když ji se ztratili a pastýř je našel, možná uprostřed noci, donesli k ovčinci a otevřeli dveře. Nejinak mi dnešní ovečky ze stáda dobrého pastýře, nevím, do jaké míry nám to dochází, ale kolikrát jsme upadli do hříchu po té, co jsme se už stali vlastnictvím dobrého pastýře. Po té, co nás koupil svou svatou krvi,
Víte, že v 1. Korinským 6.20 písmo říká, že bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Kolikrát ale opak byl pravdou, kolikrát jsme dokonce svým tělem oslavovali ďábla, dali jsme ho k ďáblu dispozici. Kolikrát jsme se tomu našemu dobrému pastýři vzepřeli, kolikrát jsme se zatoulali na pastvní nepřítele, kolikrát jsme se vrátili s poškozenou pověstí, s poškozeným nalomeným zdravím a vším, co se dalo. A pastýř nezabouchnul nám dveře. Přijal nás zpátky. Chápeme to do potřebné hloubky? David říká, já se do Hospodinova domu jako Kristova ovečka budu vracet, protože mi pastýř nezavřel dveře. Přijal nás. Vážím si toho, tam se před Boží tváří dnes večer. A nebo už to beru jako samozřejmost. Není to samozřejmost. Přesto kdykoliv jsme klopitli ve světě, v němž pracujeme a studujeme, bylo tu místo, kam jsme se mohli vrátit. Místo, kde jsme se mohli, a nebo už to beru jako samozřejmost. Není to samozřejmost. Přesto kdykoliv jsme klopitli ve světě, v němž pracujeme a studujeme, bylo tu místo, kam jsme se mohli vrátit. Místo, kde jsme se mohli opět společně setkat,

opakovane padal na ceste víry. Spomínate? Opakovane. A pády Davidovi byli najednou hodne veľké. Muž podľa Božieho srdce, říká Bible, jeho pády ale byli obrovské. A trpiel kvôli ním nejenom on, ale stejně jako dodnes trpěla celá jeho rodina, trpělo celé jeho království v jeho štěle stál. Jen se zaposlouchejte do slov, z kterých doslova mrazí v zádech. Ale chci, aby zazněli, abychom si uvědomili, jak úžasné i po tom všem zní slova já se budu vracet. 2. Samuelova 12. kapitola od 9. verše. Prorok mu řekl, proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovcu. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby byla tvou manželku. Toto praví Hospodin, hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Všimněte si, ne od sousedu, ne od cizí země, z tvého domu to povstane. Před tvýma očima vezmu tvé ženy, dám je tomu, kdo je ti blízky. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne a ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Natan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Slyšíte, jak nádherně to zní po těch hrůzostrašných slovech a jak se tady krásně zračí to slovo, já se budu vracet. Já se mám kam vrátit i po tak hrozném hříchu. Nezemřeš. Ten Hospodin, který nad tebou vynesl trest, ten hřích po tvém pokání z tebe sňal. On se nad tebou smiloval. Je pravda, že to nešlo bez následku. Víte, zraněná ovečka, i když se mohla vrátit do ovčince, nevrátila se bez následku. Ona se tam vrátila z bolesti, ona se tam vrátila s tou ránou, ona se tam vrátila se vším tím, co bylo zapotřeby, aby byla vyléčena. I David trpěl. Písmo to nezamlčuje. 14. verš Nátan pokračoval. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Úplně se hrozím toho slova musí. Hospodin mu neříká, protože jsi to udělal, tak syn zemře, ale musí. Hřích si žádá daň. Cituji dál, Nátan pak odešel do svého domu. I zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnilo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Znovu říkám, bratře a sestry, že ani v případech našich to po hříchu nepůjde bez následku. Ovečka se vrací zraněná a se vším, co je s tím spojeno. Ale to, na co chci poukázat v tomhle směru je, že nám bylo umožněno se vrátit. Bylo nám umožněno v tom nepokračovat. Bylo nám umožněno neskončit v tom navěky. A navíc po návratu do Hospodinova domu, do jeho blízkosti k jeho tváři, nám bylo dovoleno opět okusit radost z odpuštěného hříchu. Kdo by to neznal? Kdo by to neznal? Radost z odpuštěného hříchu. Krásně to vyjádřil David v 32. žalmu, on v 5. verši říká, svůj hřích jsem před tebou vyznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. A tečku zatím dal v žalmu 32. 2. verši, blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnost. Ano, blaze člověku, kterému Hospodin

už nepočítá hřích. Drazí moji, kdo dokážeme docenit váhu těchto slov? Blahoslavný je ten, kterému Bůh nepočítá hřích. Já bych si moc přál, kdybychom to docenili každý den. Máme se kam vrátit po tělesných pádech. Bůh nás od své tváře neodvrhl. To je něco úžasného. A třetí myšlenku, kterou chci ještě vyzvednout z tohoto verše, je, že máme se kam vrátit po duchovní únavě, která na nás Kristovi ovečky doléhá. Zkusme přemýšlet, kolikrát jsme se jako Kristovi ovečky ocitli v unaveném stavu. Ve stavu, když jsme už nejenom nemohli, ale snad ani už nechtěli dál. Ocitli jsme se v určitém osamocení jako prorok Eliáš. Vzpomínáte na to, co on prožil v tom stádu božích oveček? Je pravda, že prožil úžasné věci, nádherné věci. Někdy si říkáme, škoda, že jsme nebyli na jeho místě, když svolal oheň z nebe a když dělal zázraky a když dělal velké věci. Ale přišel čas v první královské 19. kapitole ve 14. verši, kde čteme, Eliáš odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Teď už zbývám jenom já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. A výsledek? Nevyspal se z toho, jak by se dalo očekávat. Někdy si říkáme, jsme sice duchovně unavení, psychicky už tak trochu stlačení ke dnu v tom a onom, ale ráno bude lépe. Tak si jdeme lehnout, ale ráno není lépe. Stanete a není vám lépe. A Eliáš se dostal do bodu, kdy chce to zakončit na tomhle světě. Ano, vyčerpán v boží službě. Vyčerpán ve stádu oveček. 19. kapitola 4. verš říká, už dost, Hospodine, už dost. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Známe to takovéto porovnávání se s tím a oným a samozřejmě vám vyjde nejhorší možný výsledek, jaký může být. A vy to chcete zastavit všechno. Jenomže nic takového se nedělo. Protože Eliáš měl podíl na návratu do Hospodinova domu. A je jedno, že byl na míle daleko od chrámu. Bůh za ním přichází osobně. Tam, kde byl vyčerpán, první královská 19.7 říká, Hospodinův anděl se ho dotkl opakovaně po druhé a řekl, vstáň, jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a v síle onoho pokrmu šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Ano, místo smrti, kdy to chtěl ukončit, přichází nová možnost služby, protože po té duchovní únavě Eliáš se má kam vrátit. A tak bratře a sestro, kolikrát si taky už zůstal sám? Alespoň tak si to myslel. Kolikrát se ti jevilo, že pro tebe už sluníčko nevyšlo, že nikdo kromě tebe už netáhne za to lano služby, které máš před sebou. Apoštol Pavel, velký to boží muž a služebník, neváhal říci, že na něho denně vedle všeho ostatního trápení a vedle všech těch ostnů, za které prosil, aby mu Bůh vzal a on nevzal, že na něj doléhá tíha za všechny církve. Neumím si to představit. Nemohl zavolat tam a onde, aby přesvědčil se, jak to tam funguje, ale věděl, že tam je problém a tam je problém a tam je problém a doléhalo to na něho. Od rána do večera, od večera do rána. Kolikrát i nám se zdálo, že to a ono, co děláme, je zbytečné a klesali jsme pod zodpovědností, kterou Bůh vložil na naše bedra. A možná, že to bylo skutečně oprávněně, možná, že jeden nás zklamal, že nás opustil, nebo nás zradil, nebo nám ublížil. Ale poslouchejte mě, boží dobrota zůstala stejná. Dveře od ovčince zůstaly otevřené. A to je něco,
co bych rád, bychom docenili dnes večer. Do Hospodinova domu, říká David, se budu vracet do nejdelších časů. Ne ještě zítra, příští měsíc, prostě kolik to půjde. Je to něco, před čím žádná Kristova ovečka nemusí utíkat. Boží dobrota a milosrdenství ji provází a přitahují těmi provazy milování. Boží dobrota a milosrdenství provázely Mojžíše. Vzpomínáte, přes moře, poušť, celý Izrael s ním. Jonáše provázely až na mořské dno. A když cítil, že ho zavolili brány pekla, Bůh byl s ním. Daniele provázela tato boží dobrota až do lví jámy. Sidracha, Mizacha, Abdenága do rozpálené pece. Bůh tam stál s nimi. Stejně tak tebe i mě provází všemi dny života. Nezapomeňte na to. I tehdy, když se svět kolem nás může hroutit, my se máme kam vrátit. A tak, bratře, sestro, ohledněme se zpátky v životě a zamysleme se, kudy všudy nás boží dobrota a milosrdenství provázely v tomhle týdnu, v uplynulých letech. Kolikrát nás vzali opětovně na milost, kolikrát nám pomohli zařadit se zpátky do stáda. V každém případě je to požehnání, které si nezasluhujeme. S oblibou navštěvujeme místa a přátelé, kde se cítíme dobře. Stejně to platí i o boží přítomnosti. Do jeho přítomnosti, věřím, se chceme vracet po celý svůj život, protože nám je tam dobře. Amen. A věřím, že jednou budeme v jeho přítomnosti po celou věčnost. A tak končím slovy vděčnosti. Pane, děkuji ti, že od tebe nikdy nejsem tak daleko, abych se nemohl vrátit zpátky do tvé náruče. Amen.

Vyslechli jste si 23. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

věčno život, tam pěsni pajut i Jeruzalím. Ty gorod živych, ty gorod světych, i Jeruzalím, k těmi jasným.

si den vždycky začíná, tak čekej duše má na Hospodina. Ježíš Boží syn,

0: trůnu se ozvalo: chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci, a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí.
1: Svatba je připravena.
0: Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý kment, a tím kmentem jsou

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 24. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživo mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť jsi se mnou ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Podpíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších dnů. Pane, já ti moc děkuju za to, že jsme se tu mohli sejít. Děkuju za to, že jsi nás ochraňoval celý týden a moc ti děkuju za to, že se teď můžeme zamýšlet nad tvým slovem. Děkuju, kolik jsme z toho mohli načerpat a moc prosím, aby ses oslavil i v této chvilce a prosím, aby jsme si z toho každý vzali to, co potřebujeme. Amen.

Přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Tak to jsou závěrečná slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává Bible Kralická. A my musíme i dnes uznat, že tak krásně, jak tento žalm začal, tak také i končí. Na úvod jsme si četli, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. A nyní na závěr čteme, a v domě Hospodinově budu přebývat za dlouhé časy. Myslím si, že i zde se shodneme na tom, že takovéto vyznání na adresu pastýře z úst ovečky zvládne jenom ta ovce, která je naprosto spokojená s tím, kde je a s tím, jaký je její pastýř. Stejně tak to zvládne jenom ta ovečka, která je vděčná za tu péči, která se jí dostala ze strany pastýře, protože se cítila u něho velmi dobře. A nechtěla by, aby tomu bylo jinak. Natolik dobře, že by opravdu nechtěla, aby tomu bylo jinak ani zítra, ani nikdy jindy. Jak už jsem řekl minule, odsud mne už nikdo nedostane. V podobném duchu se vyjádřila v době mého dospívání jedna mladá Rumunka, která byla přítomná na jedné svatbě, kde jsem byl já. A když jí přiřadili místo u stolu, tak se posadila, tak trochu se zavrtěla na ty židly, aby zjistila, do jaké míry je to pohodlné místo. A pak prohlásila, odsud mě nevyvede už ani policie. Dala tím najevo, že to místo jí vyhovuje a tam chce zůstat během celé té svatby. Podobně tak mi připadá i ovečka z dnešního textu. Ona je naprosto spokojená s místem, s tím údělem, který pastýř přidělil. Do té míry, že tam chce zůstat trvale. Toto si musíme zapamatovat. Je spokojená natolik, že tam chce zůstat natrvalo. Minule jsme se zamýšleli nad výrazem ekumenického překladu, kde autor říká, že do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. A my jsme si řekli, vzpomínáte si ještě někdo z vás, že to je mimo jiné obraz ovečky, která se má kam vrátit, kdy? Po všech těch dnech všedního života, po všech těch dnech těžkostí, trápení, bolesti, které přichází. Ale také to je obraz ovečky, která se má kam vrátit i ve chvíli, kdy duchovně padá, kdy upadne do nějakého hříchu, do nějakých nepravosti, má se kam vrátit, dobrý pastýř je ochoten přijmout. A vzpomene si někdo z vás tu třetí myšlenku, je to ovečka, která se má kam vrátit i poté, když už je duchovně unavená. Kdy už si řekne, tak už to dál nejde. Má se kam vrátit. Když to dnes máme před sebou znění kralického překladu a ten říká, v domě Hospodinově budu přebývat. Nejenom, že se tam budu vracet, ale já tam budu přebývat za dlouhé časy. Ano, vedle návratu do Hospodinova domu, o kterém tady mluví ekumenický překlad, kraličtí kladou důraz na přebývání. Proto jsem se rozhodl, že tuto dnešní biblickou závěrečnou položím důraz právě na ono přebývání. Jedno je, že se tam můžete vrátit, druhé je, že tam můžete zůstat. A já věřím, že každý z nás známe rozdíl mezi tím, když se někam můžu vracet, a mezi tím, když tam můžu zůstat. Nevím, co je krásnějšího pro vás, jestli když se někam můžete vracet, s radosti, anebo když tam můžete zůstat. Autor tohoto žalmu, ovečka, v podobě Davida, mluví jasně. Já se tam můžu vracet a já tam mohu zůstat. Kdybych to měl i dnes vyjádřit jedním slovem, nebo jedinou větou, tak bych řekl, ani krok bez Hospodinovy přítomnosti. Ani krok. Jeden překlad Bible říká, budu sedět v Hospodinově domě k dlouhosti dnu. To nás vede k uvažování nad takovými třemi rovinami, na které bych chtěl položit dnes důraz
Ta první rovina je konec té pozemské pouti. Přebývat znamená, rovná se, konec pozemské pouti. Ano, té pouti, která nám je na tomto světě uložena. Já věřím, že jsme tady všichni, kdo jsme si toho vědomí, že na této zemi, na které žijeme, je všechno dočasné. Ať se nám to líbí nebo ne, všechno, co tady budujeme, všechno, co tady stavíme, všechno, co tady děláme, všechno je dočasné. A David to ví, i co se týká jeho stáda. Věděl, že i život každé ovečky se měří. Že přichází začátek, kdy se narodí, kdy roste, ale přijde čas i jejího konce. Věděl, že z života každé ovečky každým dnem ubývá. A když tak David přemýšlí nad svým životem, když tak pasí ovečky a vidí, jak pomalu stárnou a jak se blíží k závěru, když tak přemýšlí nad svým životem, jako nad životem z ovečky ve stádu toho dobrého pastýře, tak si uvědomuje, že i on je pomíjivý, že i z jeho života se odpočítává. A tak uvažuje nad tím, co bude potom. A výsledek je tento závěr 23. žalmu. Je to jakási píseň ovečky, která opěvuje ten celoroční program stáda. Opěvuje čas, kdy pastýř vedl přes zelené pastviny, kdy vodí k tichým vodám, kdy vodí na horské stezky, kdy vodí k letním pastvinám v horách. Ale pak přišly bouře, přišel déšť a přišel i první sníh a ovce se vrací zpátky s pastýřem na místo, kde musí přežít tu dlouhou, předlouhou zimu. A tato ovečka si je vědomá, že to bude vlastně v jistém smyslu návrat domů, k jeslím svého pána. Během pobytu mimo domov ovce bývaly vystaveny různým nebezpečím. Celoročním nebezpečím. A jen díky ostražitosti a péči toho dobrého pastýře se jim vedlo dobře a jsou připravené na odchod domů. Jsou dobře vypasené, jsou šťastné a teď v poslední větě žalmu David začíná jakoby tu píseň vést k závěru. A vy, kdo jste někdy skládal nějakou píseň, tak víte, že závěr je hodně důležitý. Určitě začátek je důležitý, i refren je důležitý, ale v závěru písně chcete říct něco hodně důležitého. Něco, čím byste možná napravil i nedostatky v těch minulých slokách. Pastýř, když tak David, autor 23. žalmu v roli pastýře, když tak přemýšlí, jak uzavřít tento žalm, jak uzavřít tuto píseň, tak tam zakomponuje ten poslední akord písně, který se stává ze slova přebývat. Budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Ano, je to můj dobrý pastýř, dopřává mi, udržuje mě naživu, vede mě stezkou spravedlnosti, i rotlí šedé smrti, když bych měl, tak se nebudu bát, jeho berla hůl mě potěšuje, prostírá mi stůl a tak dále, jeho dobrota mě provází. Ale teď říká v závěru, já se tam budu vracet do nejdelších dnů. Budu tam přebývat za dlouhé časy. Je to píseň o radosti z návratu domů. A také píseň o tom, že ovečka se tomu návratu nevzpírá. Naopak těší se na něj. A víte, já se skutečně nemohu zbavit pocitu, že ovečka v tomto žalmu se hrozně moc těší na domov. Jako by se už nemohla dočkat, až ji pastýř vezme domů. A jistě se tomu nedivíme, vždyť je to její domov. Víte, vědět v roli ovečky v stádu dobrého pastýře, že se vracíme do našeho domova, to je krásné. Proto ovečka ani náznakem netouží být ustájená někde jinde. Nechce ani zůstat tam, kde je,
na těch pastvinách. Ale těší se, že bude přebývat v ovčinci, který připravil pastýř. Vnímejte, v ovčinci připravený na přezimování. Vždyť je to cesta k domovu a je to cesta, která končí v náručí jejího pastýře. Buďme upřímní, kam by si přála jít na zimu ovečka, když ne právě s tím a k tomu, kdo ji provázal celou tou pozemskou poutí. Když strávila se svým pastýřem celé léto, s kým by tak chtěla strávit zimu? Vždyť to byl on, kdo ji provázel, jak jsem řekl, přes různá údolí, stínu, smrti. Teď ji připravuje královský stůl. Ke komu by měla jít? U koho by měla spočinout, když ne právě u něj? A jak vidíte, tato ovečka v tom má naprosto jasno. U svého pastýře chce zakotvit, až ta pouť skončí. K němu se chce vracet a u něho chce zůstat. Vzpomínáte, bratře a sestry, na učeníka Petra? Bylo to v době, kdy mnoho následovníků Pána Ježíše odešlo. Je to hrozná představa, že od Pána Ježíše někdo odcházel. Chápeme, že někdo odejde od nás, protože jsme nedokonali a ne každému možná vyhovíme podle přání, ale odejít od Pána Ježíše, to si neumíme představit. Ale písmo říká, že od Pána Ježíše mnoho následovníků, kteří se zpočátku cítili dobře, jednoduše odešlo. Častokrát protože nedokázali strávit jeho učení. A jednoho dne se Pán, když tak někteří odešli, se obrátil na těch svých 12. A u Jana 6:67 se jich zeptal. I vy chcete odejít? I vy? A Šimon Petr mu tehdy velmi rychle a pohotově odpověděl. Kdo mi řekne, jakou otázku mu položil? Pane? Kam? Kam? Ke komu? Chceš odejít taky? A Petr říká, kam? Zkus mi říct, kam? Ke komu bychom šli? A teď se podívá na něho a říká, vždyť ty. Vnímejte, ty, který si nás po celou tu dobu provázel, ty, který se nás vyučoval, vždyť ty máš všechno, co potřebujeme. A na co položil důraz? Vždyť ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili, říká Petr, zase ten známý Petr mluví v množném čísle za ostatní, takový mluvčí byl. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Kam bychom asi tak mohli jít? A tak, bratři, sestry, pojďme se mi ptát dnes v závěru tohoto žalmu s ohledem na znění Kralické Bible, týkající se přebývání v Hospodinově domě za dlouhé časy. Pojďme se ptát, těšíme se na Hospodinův dům? Těšíme se na ten věčný ovčinec, kam Pán Ježíš zhromáždí ty své ovečky před věčnou zimou? Je pravda, že nás tento svět drží. Tato hrouda, na které žijeme a pracujeme, a ve které se vrtáme, někdy od rána do večera, ta je velmi silná. A nám se nechce častokrát domů. Je toho ještě tolik, co bychom měli stihnout, co bychom měli dodělat. A víte, i ovečky nevždy viděli jako moudré, že pastýř už se rozhodl, že trvalé půjdou z pastvin do ovčince na přezimování. Určitě ne, protože ovečka, jak jsme si tady říkali mnohokrát, celý rok většinu času stráví hlavou dolů. A ona tam ještě viděla trávu, ona neviděla, že se blíží zima. Ale pastýř, který stál nad ní, a ten se díval i na počasí, jak se mění. Ale mně se líbí, že ovečka se podřizuje ve chvíli, kdy pastýř zaveli, půjde se domů. A díky za to, že toto rozhodnutí dělá pastýř. I ve vašem a mém životě. A že to bude on, kdo ho udělá. Že to bude on, kdo řekne, už to stačilo, je zapotřebí se přesunout domů. Je to totiž on, který ví, co, kdy, kde a jak je dobré v našich životech. Tak, bratře a sestry, nebraňme se času, který Bůh naplánoval. Naopak, děkujme za něj předem. Modleme se, abychom byli připraveni.
A usilujme, abychom ho mohli vyhlížet jako David v tomto žalmu. Vždyť víme, že Bůh je naším domovem. V něm spočineme. A v tu chvíli i naše pouť, i kdyby byla sebe aktivnější, se stává radostným putováním a vzácným uzavřením naší pozemské cesty. Víte, v tomhle žalmu skutečně jde o ti, kteří jdou s Kristem domů. To, co se mi zde dále líbí, je ono přirovnání k Božímu domu. David říká, já budu přebývat v Hospodinově domě. Ovečky během léta nepřebývají v nějakém cihelném domě. Oni přebývali jenom v takových chatrčích ze dřeva, někdy i pod širým nebem. Víme z písma, že když se Pán Ježíš narodil, tak pastýři dbali v noci nad svými stády pod širým nebem. A David říká, že až přijde závěr, tak on jako Kristova ovečka bude přebývat v domě. Ne v nějaké chatrči, dokonce ani ne v nějakém teplém ovčinci, ale bude to dům, bude to něco pevného, bude to něco, kam nebude foukat, bude to něco, kam nebude sněžit, bude to něco, kam nebude pršet, bude to místo, kde ovečce bude dobře. Stejně tak každý z nás, kdo patříme do stáda dobrého pastýře, my víme, kam směřujeme. My víme, že to nebude žádná chatrč. My víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, šli se si, bude stržen stan. My přebýváme ve stanu. My jsme jako ti ovečky, které nemají nic pevného, i když my si myslíme, že to, co máme, je opravdu to nej. A na tomhle světě možná ano. I když by možná někteří to viděli jinak, protože jsou na tom lépe. Ale my tady bydlíme ve stanu. A až bude stan pozemského života stržen, nás čeká příbytek od Boha, dům věčných v nebesích. Teď tam Pavel říká, ten dům nebyl zbudován rukama. Čím tedy byl zbudován? Víte, tady nás to nutně vede k Božímu slovu, že Bůh řekl a stalo se. Apoštol Jan o tomto místu prohlásil, ve Zjevení 21.18 hradby jsou postaveny za spisu, město je z ryzího zlata, zářicu jako křišťál a 12 brany z 12 perel, každá z jediné perly a náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Když si tohleto postavíte vedle jako ovčince, vedle chatrče, ve kterém jsou tady ovečky, tak pojednou vidíte ten úžasný rozdíl. Ano, k tomu pozemskému se smíme vracet ještě, kolik Pán dá, ale s vírou, že jednou vstoupíme do toho nebeského, který nebyl zbudován rukama a už z něho neodejdeme. Zůstaneme tam navždy. Druhá myšlenka, kterou chci vyzvednout se slova přebývat, je začátek nebeské radosti. Ano, přebývat v domě Hospodinově za dlouhé časy rovná se začátku nové radosti, kterou ovečka na tomhle světě nepoznala. Ano, konečně doma. Buďme upřímní, kolikrát jsme si to už řekli během našeho života, když jsme se od někud vrátili. Konečně doma. A to dokonce i tehdy, když jsme se vrátili z té nejperfektnější dovolené nebo návštěvy, kde jsme si to parádně užili, prožili jsme si tam něco, co doma prožít nemůžeme. Možná, že jsme tam i jedli něco, co doma jsme nikdy nejedli. Pili jsme tam možná to, co jsme doma nikdy nepili. Přesto všechno, když jsme otevřeli dveře od domu, tak jsme si řekli, konečně doma. Konečně doma. A víte proč? Protože domov nic a nikdo nemůže nahradit. I kdybyste byli v tom nejlepším hotelu. A že jsem opravdu byl v těch nej. Když přijdete domů, tak si říkáte konečně doma. Spíte v krásných postelích, ale když si lehnete na tu svoji, neměnili byste, že? Neměnili. Sice to už je vyležená v té matraci, je to takový nějaký, ale je to vaše. Pozorujeme to i u našich dětí. Pozorovali jsme to. Pozoruje to určitě u vnoučat. Když přijdou, nebo byli na návštěvě, měli tam hračky, které neměli doma, měli tam všechno krásně, ale když přišli domů a viděli zase ty své, tak by neměnili. Víte, to je taková malá nepatrná snaha o to ukázat sobě i vám na to, jak se nám všechno to pozemské, co opustíme, bude jevit, až přijdeme do toho věčného domova. Je pravda, že se nám tady líbí.
Chtěli bychom tu návštěvu na tomhle světě co nejdýl prodloužit. A když cítíme, že se přiblížil odchod, tak nám může být smutno. A nedívme se tomu, jsme v tomhle těle a tohle tělo takhle reaguje. Ale až se otevřou brány nebeského ovčince, už byste s nikým neměnili na tomto světě. Věřím tomu. Už byste s nikým neměnili. Věřím, že naše duše zvolá konečně doma. Protože tam po tom konci pozemské pouti nastává nový začátek nového věčného života a začátek nové nebeské radosti. Začátek něčeho, co náš rozum není schopen v tuto chvíli pobrat. 1. Korinským 2.9 čteme, jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A teď jenom přemýšlejte, co jste neviděli, co jste neslyšeli a co vám ještě na mysl nepřišlo. A že nám toho tam proběhlo už. A toto nám nepřišlo na mysl. A víte, k čemu se ta velkolepá akce bude podobat, až tam přijdeme? Právě tomu, co v tomto žalmu čteme. K pastýři, ovečce a ovčinci. A toto nám nepřišlo na mysl. A víte, k čemu se ta velkolepá akce bude podobat, až tam přijdeme? Právě tomu, co v tomto žalmu čteme. K pastýři, ovečce a ovčinci. Přesně tak to totiž viděli starozákonní prorok Izajáš

za ten rok od oveček, o které se staral. Až panovník hospodin přijde z moci a ujme se jeho paže vlády, bude mít u sebe svůj výdělek. A cituji dál, jak pastýř pase své stádo, beránky svou paži zhromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede. A až je dovede domů, tak je ustájí. A věřím, že ovečka se nebude moci nabažit radosti, která tam bude. Všechno totiž uvidí tváří v tvář. Už se nebude muset pouze domnívat, že to tak bude. Ona to už bude vidět na vlastní oči. Už nebude žít pouze z víry. Ona bude žít ze skutečnosti. Vše pozná tak jasně a srozumitelně, jako Bůh v tuhle chvíli zná nás. Říká to tak písmo v 1. Korinským 13.12. Nyní vidíme jak v zrcadle, jen v hádance, potom uzříme tváři v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám plně, jako Bůh zná mě. A to nebude všechno. Až přijdeme domů, ten náš dobrý pastýř zaujme postavení hostitele. Lukáš 12.37. Blaze těm služebníkům, které pán až přijde, zastíhne bdící. Amen pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Umíte to domyslet? Neumíme to domyslet, nikdo z nás. Protože to nejde tímhle rozumem domyslet. Že si tě Bůh posadí za stůl a bude tě obsluhovat. Ale pokusme se alespoň tak, jak to autor tohoto žalmu činí. On sebe vidí jako ovečku v Božím domě a to trvale. Přebývat ji budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Věnujme opět pozornost onomu výrazu Hospodinu v dům. Víte, tady je krásně vidět ten rozdíl od jiných domů. Není to tady napsáno zbytečně, já věřím, že toto je tady umyslně takto vyzvednuto. Protože nejeden člověk žijící vedle nás na tomhle světě na tento dům nemá nárok. V době pastýře Davida bylo mnoho ovcí, ale ne všechny měli právo na ovčinec, v němž na zimu ustajil David své ovečky. Do ovčince šly jeho ovečky. Stejně taky v této době v otázce pastevectví, já budu dnes večer na závěr ještě citovat afrického pastýře Kellera, který mi byl příkladem, a tak i mě motivoval, abych se na tohle žalm podíval. On v tomto směru píše toto. Kdykoliv čtu tento nádherný 23. žalm, nemohu nevzpomenout na některé obrazy ze začátku mého chovatelství. Na počátku zimy v chladných sichravých dnech s dešťovými přehánkami stávaly zbědované a nemocné ovce mého nedbalého souseda, spíše vraha než chovatel ovcí, namačkaný u ohrady, naši ohrady, a toužebně hleděli na šťavnaté pastviny našeho stáda. Celé léto hladověli, trpěli parazity a neléčenou prašivinou. Některá zvířata byla tak zubožená, že se sotva držela na nohou. Zdálo se, že chovají jiskřičku naděje, že se stane zázrak a oni se nějak dostanou na druhou stranu plotu k těm hojným pastvinám. Tu a tam se jim to podařilo, zejména při odlivu, kdy moře natolik ustoupilo, že se mohli kolem dolního okraje plotu protáhnout na náš pozemek. Tam se vrhli na čerstvou trávu, ale mělo to pro ně zhoubné následky. Nebyli totiž na výdatnou zelenou trávu zvyklé, dostali těžký průjem a uhynuli. Vzpomínám si, cituji dále, jak jsem jednou pod borovicemi na naší pastvině našel 3 ovce svého souseda. Leželi tam bezvládně jako 3 staré splasklé promačkané pytle. Vyschlé, slabé nohy už je neunesly. Tak jsem je naložil na káru a zavezl majiteli. Víte, co udělal? Vytasil dlouhý jateční nůž a všem třem prořízl hrdlo. Chladněji se nemohl zachovat. To mi připomnělo ten věrný obraz toho vraha od počátku. Satana, který má tolik lidí pod svou mocí. Pán Ježíš řekl, že dveřmi pro ovce k hojnému přetekajícímu životu je jen on sám. Ty ubohé ovce, ale na mou farmu, nevešly správnými dveřmi. Kdyby ano, musel bych je podrobit správné stravě. Protože ale přišli na vlastní pěstí nudy, bylo to pro ně osudné. Ale tak i tak je na sousední farmě během dlouhé zimy čekala jistá smrt. Tolik citát. Tak pojďme, bratře a sestry, ještě chvíli se zamyslet nad tím, co jsme četli v té duchovní rovině. Ono to

totiž tomu je přesně tak i s lidmi bez Krista. S ovečkami, kteří nemají tohoto dobrého pastýře. Víte, svět kolem nás je též jako ona spustlá farma. Jejímž nemilosrdným nájemcem je nepřítel ďábel. Ďábel, který si lidských duší neváží a který nepečuje o jejich blaho. Tak se stačí ptát, kolik takových lidí dnes opustilo svět a odešlo na věčnost. Kolik jich odejde zítra a kolik jich odešlo za týden. Žijeme v době, kdy se hodně klade důraz na to, na co ten člověk zemřel, na co odešel. Ale víte, my bychom se měli ptát, s kým odešel. S kým odešel? I když půjdu roky z šedé smrti, říká David, ty, dobrý pastýř, půjdeš se mnou. Kolik lidí to může říct? Máme kolem sebe tolik lidí, kteří touží po lepším životě. Touží po lásce, touží po péči, jenomže na boží dům nemají nárok. Do boží ovčince víme, že vede pouze a jen jedna jediná cesta. Je Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř. On jednoznačně o sobě prohlašuje u Jana 10:9, já jsem dveře. Skrze mne všel-li by kdo, spasem bude, vejde, vyjde, pastvu nalezne. A tak se ptejme, bratře a sestry, v tuto chvíli sami sebe, jak moc si uvědomujeme tu propast, která bude mezi tím naším domem v nebesích a příbytkem nespasených. Víte, že Abraham, bohatý, řekl mezi námi a vámi, aby bylo jasné, je propast. A je to jasné. Víte, denně se točí setkáme s mnoha lidmi, kteří jsou na druhé straně plotu. Jaký na ně zanecháváme dojem? Vidí na nás onu výsadu patřit věčně do božího domu? Vidí na nás už dnes tu radost, která nastane v našich životech na věčnosti? Závidí nám ji? Je na mém chování vidět, komu náležím? Vane ze mne duch Kristův a mysl Kristova? Je můj život jasnou směrovkou do věčné radosti? Kéž by lidé zatoužili po setkání s námi právě z tohoto důvodu a po věčném přebývání v Hospodinově domu. A třetí myšlenka, kterou chci končit, týkající se přebývání, věčná služba. Ano, přebývat v domě Hospodinově za dlouhé časy rovná se věčně sloužit svému pánu. Tady si dovolím jeden postřeh. Četl jsem si, že v jednom anglickém, hodně rozšířeném překladu starého zákona přizní tato poslední věta z 23. žalmu následovně. Zůstanu navždy v boží přítomnosti. K tomu myslím není co dodat. Je to, zdá se, to nejdůležitější vyznání tohoto žalmisty. Vyjadřuje vlastně tu ustavičnou přítomnost dobrého pastýře a stejně tak i touhu ovečky nevzdalovat se od něho nikdy. Jak vidíte, táhne se to nejen celým žalmem jako červená nit, ale hlavně zde v závěru to tvoří tu nejúžasnější tečku, jakou můžeme čekat. Vědomí, že to je on, díky komu budeme věčně v jeho přítomnosti. Vědomí, že je to on, díky komu zůstaneme věčně v nebeském království. To je úžasný pocit bezpečí teď večer a tady na tomhle místě. A jistě víte, že tam nebudeme pouze stát, jen tak netečně čekat. Nebudeme se tam cítit cize. U starozákonní prorok Ezechiel ve 34. kapitole v 31. verši prohlásil, budete mými ovcemi, ovcemi, které já pasu, vy lidé a já vám budu Bohem, je výrok panovníka Hospodina. A Jan ve Zjevení 22.3 říká, a nebude tam nic proklatého, bude tam trůn boží a beránkův a jeho služebníci, pojďme si to říct všichni, mu budou sloužit. A tak neváhejme si to už dnes vyzkoušet na nečisto. Vždyť nikdo nám nebrání v tom, abychom si představili tu věčnou, nekonečnou dobu v boží blízkosti. Nechme se unášet na křídlech boží milosti a lásky, která nás dokáže alespoň částečně naladit na tuto vlnu. V jeho věčném domě za dlouhé časy. David to neřekl jenom tak, ono to musel přemýšlet, on byl vtažen do něčeho, do čeho duch boží i dnes, a hlavně dnes, dokáže to udělat v našich životech, protože on
bydlí v nás. Ano, to hluboké a naprosto reálné vědomí Boží přítomnosti nás už dnes vlastně přesazuje do těch nebeských oblastí. A nezapomeňte, o té své draze vykoupené vlastnictví se Pán i dnes stará. A tak tomu bude na věky a navždy. Bude to život plný radostných překvapení, které nám na mysl ani v této chvíli vlastně vstoupit nemohou.

Vyslechli jste si 24. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

0: Ahoj, Rocko. Zajímalo by mě, jak jsi vlastně přišla k víře.
1: Já jsem se setkala poprvé s lidmi, kteří věřili, s křesťany, když mi bylo zhruba asi 13 let. Do té doby jsem nikoho neznala. Vyrostla jsem v nevěřící rodině a jsem v podstatě vlastně neslyšela ani. No a potom jsem se dostala přes jednoho kamaráda do KSK, do křesťanského společenství. Párkrát jsem tam navštívila místní sbor, nicméně pak se tam stalo něco, co mě vyděsilo. Místní kazatel vymítal démona z jedné paní a mě to strašně vyděsilo a musím říct, že ďábel si tohle použil, aby mě od Pána Ježíše držel dalších pět let jsem s vírou nechtěla mít nic společného, ale potom asi mě Bůh přitáhl úplně jinak. Já jsem hrála v jednom smyčcovém orchestru a dostala jsem se díky tomu do Spojených států, měli jsme tam takové turné, no a byli jsme ubytovaní v rodinách, v podstatě všichni byli věřící, takže jsme se setkávali s křesťany, chodili jsme tam, byli jsme tam i několikrát ve sboru a vzbuzovalo to ve mně důležité otázky. Říkala jsem si, co to je, že mají takovou radost ze života. Líbilo se mi to. Ptala jsem se jich a v podstatě, když jsem se vrátila domů, tak mi to najednou chybělo. Do té doby jsem to neznala, nechybělo mi to a když jsem se vrátila, tak mi něco chybělo. Nevěděla jsem, co s tím, pak se vrátil ten americký kazatel, přijel k nám do města, do Hradce Králové, a pocházím z Hradce Králové, přijel, protože on vlastně úplně původně byl Čech, ale před 20 lety emigroval a vrátil se, protože mu zemřela maminka, takže zrovna se to setkalo v té době, co já jsem potřebovala s někým o tom mluvit. Prostě mi ho Pán Bůh poslal do cesty, aby mě pomohl, aby mě přivedl ke Kristu, takže jsme se úplně náhodou v uvozovkách potkali a úplně náhodou jsme měli oba čas, takže jsme si šli sednout na čaj a modlili jsme se modlitbu přijetí a od té doby věřím v Pána Ježíše. Tam jsem vyznala to, že ho chci přijmout do svého života. I když jsem úplně nevěděla, do čeho jdu, vůbec jsem nevěděla, co vlastně dělám. Spíš jsem jenom vlastně popisovala, že mi něco chybí v životě a on mi říkal, no tak to zkus, nemáš co ztratit. A když to neuděláš, tak se nic nestane a když to zkusíš a něco se změní, tak jedině dobře. Tak jsem to zkusila.
0: A když jsi to zkusila, změnil se tvůj život?
1: Hned bych řekla, že to nebylo, ale v průběhu několika týdnů až měsíců se změnilo v podstatě úplně všechno. Najednou mi připadaly dosavadní věci tak nějak nedůležité, už jsem ani neměla potřebu lítat v pátek večer do města a vysedávat někde No, v pátek večer byla mládež, takže to bylo taky tím, přišla jsem prostě do církve bratrské, tam jsem začala chodit do mládeže, změnilo se všechno, změnili se mi i přátelé, ne všichni samozřejmě, mám i kamarádky z předešlé doby, ale dosavadní život se změnil, prostě najednou jsem raději chodila prostě mezi lidi věřící, do mládeže, do církve každou neděli a přinášelo mi to radost.
0: Když jste se přistěhovali za prací do Litoměřic, jak jste našli náš sbor?
1: My jsme s manželem oba dva z církve bratrské. Původně jsme oba dva přišli nově uvěřivší do církve bratrské, ale tady žádná není, takže my jsme říkali, tak zkusíme něco nového úplně. A zkusili jsme přijít ještě do jiných místních menších sborů a stejně jsme říkali, no ale to není prostě ten náš domov, na to nejsme zvyklí, takže věděli jsme, že baptistická církev je podobná, tak jsme to zkusili a hned jsme se tady cítili jako doma. A už jsme tady 6 let.
0: Co pro tebe znamená společenství ve sboru?
1: Je to rodina pro mě. Vlastně od té doby, co jsme v Litoměřicích, tak jsme hned se zapojili a my tady nemáme vlastně ani jeden jiné kořeny, takže tady ten sbor je pro nás rodina, podporujeme se navzájem a hrozně rádi mezi ně chodíme.
0: Máte možnost taky ve sboru nějak sloužit?
1: Ano. Já mám jednu službu. V podstatě překládám dopisy od dětí, které podporuje náš sbor v různě po světě. To jsou děti, které by se jinak nedostaly vůbec ke studiu, takže jim náš sbor posílá na studium peníze a oni nám posílají dopisy, takže to je taková moje služba. Já jinak jsem na mateřské, nemám úplně, ráda bych se zapojila víc, ale časem snad na to bude víc příležitostí. Můj manžel pomáhá v nedělní škole.
0: Co je teď pro tebe v životě důležité?
1: Pro mě v tuhle chvíli je důležité to, že můžeme naši rodinu vést na božích základech, protože i můj manžel je věřící a patří Kristu. To je to, co jsem si přála už od chvíle, kdy jsem se obrátila, abych mohla mít věřícího manžela. Díky Pánu, to tak je. A i to, že naše děti můžou být vychovávány ve víře, takže můžeme doufat v to, že jednou budou taky patřit Kristu. A to je teď pro mě taková hodně důležitá otázka a hodně to řeším, aby naši dva kluci, které máme, aby se jednou obrátili. A v podstatě to, že patříme do místního sboru, tak je velikánská, velikánská opora pro nás. Že vím, že ty děti budou mít okolo sebe i kamarády, kteří budou věřit a to je moc, moc důležité.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 24. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživo mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť si se mnou ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Podpíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších dnů. Pane, já ti moc děkuju za to, že jsme se tu mohli sejít. Děkuju za to, že jsi nás ochraňoval celý týden a moc ti děkuju za to, že se teď můžeme zamýšlet nad tvým slovem. Děkuju, kolik jsme z toho mohli načerpat a moc prosím, aby ses oslavil i v této chvilce a prosím, aby jsme si z toho každý vzali to, co potřebujeme. Amen.

Přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Tak to jsou závěrečná slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává Bible Kralická. A my musíme i dnes uznat, že tak krásně, jak tento žalm začal, tak také i končí. Na úvod jsme si četli, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. A nyní na závěr čteme, a v domě Hospodinově budu přebývat za dlouhé časy. Myslím si, že i zde se shodneme na tom, že takovéto vyznání na adresu pastýře z úst ovečky zvládne jenom ta ovce, která je naprosto spokojená s tím, kde je a s tím, jaký je její pastýř. Stejně tak to zvládne jenom ta ovečka, která je vděčná za tu péči, která se jí dostala ze strany pastýře, protože se cítila u něho velmi dobře. A nechtěla by, aby tomu bylo jinak. Natolik dobře, že by opravdu nechtěla, aby tomu bylo jinak ani zítra, ani nikdy jindy. Jak už jsem řekl minule, odsud mne už nikdo nedostane. V podobném duchu se vyjádřila v době mého dospívání jedna mladá Rumunka, která byla přítomná na jedné svatbě, kde jsem byl já. A když jí přiřadili místo u stolu, tak se posadila, tak trochu se zavrtěla na ty židly, aby zjistila, do jaké míry je to pohodlné místo. A pak prohlásila, odsud mě nevyvede už ani policie. Dala tím najevo, že to místo jí vyhovuje a tam chce zůstat během celé té svatby. Podobně tak mi připadá i ovečka z našeho textu. Ona je naprosto spokojená s místem, s tím údělem, který pastýř přidělil. Do té míry, že tam chce zůstat trvale. Toto si musíme zapamatovat. Je spokojená natolik, že tam chce zůstat natrvalo. Minule jsme se zamýšleli nad výrazem ekumenického překladu, kde autor říká, že do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. A my jsme si řekli, vzpomínáte si ještě někdo z vás, že to je mimo jiné obraz ovečky, která se má kam vrátit, kdy? Po všech těch dnech všedního života, po všech těch dnech těžkostí, trápení, bolesti, které přichází. Ale také to je obraz ovečky, která se má kam vrátit i ve chvíli, kdy duchovně padá, kdy upadne do nějakého hříchu, do nějakých nepravosti, má se kam vrátit, dobrý pastýř je ochoten přijmout. A vzpomene si někdo z vás tu třetí myšlenku, je to ovečka, která se má kam vrátit i poté, když už je duchovně unavená. Kdy už si řekne, tak už to dál nejde. Má se kam vrátit. Když to dnes máme před sebou znění kralického překladu a ten říká, v domě Hospodinově budu přebývat. Nejenom, že se tam budu vracet, ale já tam budu přebývat za dlouhé časy. Ano, vedle návratu do Hospodinova domu, o kterém tady mluví ekumenický překlad, kraličtí kladou důraz na přebývání. Proto jsem se rozhodl, že tuto dnešní biblickou závěrečnou položím důraz právě na ono přebývání. Jedno je, že se tam můžete vrátit, druhé je, že tam můžete zůstat. A já věřím, že každý z nás známe rozdíl mezi tím, když se někam můžu vracet a mezi tím, když tam můžu zůstat. Nevím, co je krásnějšího pro vás, jestli když se někam můžete vracet, s radosti, anebo když tam můžete zůstat. Autor tohoto žalmu, ovečka, v podobě Davida, mluví jasně. Já se tam můžu vracet a já tam mohu zůstat. Kdybych to měl i dnes vyjádřit jedním slovem, nebo jedinou větou, tak bych řekl, ani krok bez Hospodinovy přítomnosti. Ani krok. Jeden překlad Bible říká, budu sedět v Hospodinově domě k dlouhosti dnu. To nás vede k uvažování nad takovými třemi rovinami, na které bych chtěl položit dnes důraz.
Ta první rovina je konec té pozemské pouti. Přebývat znamená, rovná se, konec pozemské pouti. Ano, té pouti, která nám je na tomto světě uložena. Já věřím, že jsme tady všichni, kdo jsme si toho vědomí, že na této zemi, na které žijeme, je všechno dočasné. Ať se nám to líbí nebo ne, všechno, co tady budujeme, všechno, co tady stavíme, všechno, co tady děláme, všechno je dočasné. A David to ví, i co se týká jeho stáda. Věděl, že i život každé ovečky se měří. Že přichází začátek, kdy se narodí, kdy roste, ale přijde čas i jejího konce. Věděl, že z života každé ovečky každým dnem ubývá. A když tak David přemýšlí nad svým životem, když tak pasuje ovečky a vidí, jak pomalu stárnou a jak se blíží k závěru, když tak přemýšlí nad svým životem, jako nad životem z ovečky ve stádu toho dobrého pastýře, tak si uvědomuje, že i on je pomíjivý, že i z jeho života se odpočítává. A tak uvažuje nad tím, co bude potom. A výsledek je tento závěr 23. žalmu. Je to jakási píseň ovečky, která opěvuje ten celoroční program stáda. Opěvuje čas, kdy pastýř vedl přes zelené pastviny, kdy vodí k tichým vodám, kdy vodí na horské stezky, kdy vodí k letním pastvinám v horách. Ale pak přišly bouře, přišel déšť a přišel i první sníh a ovce se vrací zpátky s pastýřem na místo, kde musí přežít tu dlouhou, předlouhou zimu. A tato ovečka si je vědomá, že to bude vlastně v jistém smyslu návrat domů, k jeslím svého pána. Během pobytu mimo domov ovce bývaly vystaveny různým nebezpečím. Celoročním nebezpečím. A jen díky ostražitosti a péči toho dobrého pastýře se jim vedlo dobře a jsou připravené na odchod domů. Jsou dobře vypasené, jsou šťastné a teď v poslední větě žalmu David začíná jakoby tu píseň vést k závěru. A vy, kdo jste někdy skládal nějakou píseň, tak víte, že závěr je hodně důležitý. Určitě začátek je důležitý, i refren je důležitý, ale v závěru písně chcete říct něco hodně důležitého. Něco, čím byste možná napravil i nedostatky v těch minulých slokách. Pastýř, když tak David, autor 23. žalmu v roli pastýře, když tak přemýšlí, jak uzavřít tento žalm, jak uzavřít tuto píseň, tak tam zakomponuje ten poslední akord písně, který se stává ze slova přebývat. Budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Ano, je to můj dobrý pastýř, dopřává mi, udržuje mě naživu, vede mě stezkou spravedlnosti, i rokli šedé smrti, když bych měl, tak se nebudu bát, jeho berla hůl mě potěšuje, prostírá mi stůl a tak dále, jeho dobrota mě provází. Ale teď říká v závěru, já se tam budu vracet do nejdelší dnu. Budu tam přebývat za dlouhé časy. Je to píseň o radosti z návratu domů. A také píseň o tom, že ovečka se tomu návratu nevzpírá. Naopak těší se na něj. A víte, já se skutečně nemohu zbavit pocitu, že ovečka v tomto žalmu se hrozně moc těší na domov. Jako by se už nemohla dočkat, až ji pastýř vezme domů. A jistě se tomu nedivíme, vždyť je to její domov. Víte, vědět v roli ovečky v stádu dobrého pastýře, že se vracíme do našeho domova, to je krásné. Proto ovečka ani náznakem netouží být ustájená někde jinde. Nechce ani zůstat tam, kde je,
na těch pastvinách. Ale těší se, že bude přebývat v ovčinci, který připravil pastýř. Vnímejte, v ovčinci připravený na přezimování. Vždyť je to cesta k domovu a je to cesta, která končí v náručí jejího pastýře. Buďme upřímní, kam by si přála jít na zimu ovečka, když ne právě s tím a k tomu, kdo ji provázel celou tou pozemskou poutí. Když strávila se svým pastýřem celé léto, s kým by tak chtěla strávit zimu? Vždyť to byl on, kdo ji provázel, jak jsem řekl, přes různá údolí, stínu, smrti. Teď ji připravuje královský stůl. Ke komu by měla jít? U koho by měla spočinout, když ne právě u něj? A jak vidíte, tato ovečka v tom má naprosto jasno. U svého pastýře chce zakotvit, až ta pouť skončí. K němu se chce vracet a u něho chce zůstat. Vzpomínáte, bratře a sestry, na učeníka Petra? Bylo to v době, kdy mnoho následovníků Pána Ježíše odešlo. Je to hrozná představa, že od Pána Ježíše někdo odcházel. Chápeme, že někdo odejde od nás, protože jsme nedokonalí a ne každému možná vyhovíme podle přání, ale odejít od Pána Ježíše, to si neumíme představit. Ale písmo říká, že i od Pána Ježíše mnoho následovníků, kteří se zpočátku cítili dobře, jednoduše odešlo. Častokrát protože nedokázali strávit jeho učení. A jednoho dne se Pán, když tak někteří odešli, se obrátil na těch svých 12 a u Jana 6:67 se jich zeptal. I vy chcete odejít? I vy? A Šimon Petr mu tehdy velmi rychle a pohotově odpověděl. Kdo mi řekne, jakou otázku mu položil? Pane? Kam? Kam? Ke komu? Chceš odejít taky? A Petr říká, kam? Zkus mi říct, kam? Ke komu bychom šli? A teď se podívá na něho a říká, vždyť ty. Vnímejte, ty, který si nás po celou tu dobu provázel, ty, který se nás vyučoval, vždyť ty máš všechno, co potřebujeme. A na co položil důraz? Vždyť ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili, říká Petr. Zase ten známý Petr mluví v množném čísle za ostatní, takový mluvčí byl. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Kam bychom asi tak mohli jít? A tak, bratři, sestry, pojďme se mi ptát dnes v závěru tohoto žalmu s ohledem na znění kralické Bible, týkající se přebývání v Hospodinově domě za dlouhé časy. Pojďme se ptát, těšíme se na Hospodinův dům? Těšíme se na ten věčný ovčinec, kam Pán Ježíš zhromáždí ty své ovečky před věčnou zimou? Je pravda, že nás tento svět drží. Tato hrouda, na které žijeme a pracujeme, a ve které se vrtáme, někdy od rána do večera, ta je velmi silná. A nám se nechce častokrát domů. Je toho ještě tolik, co bychom měli stihnout, co bychom měli dodělat. A víte, i ovečky nevždy viděli jako moudré, že pastýř už se rozhodl, že trvalé půjdou z pastvin do ovčince na přezimování. Určitě ne, protože ovečka, jak jsme si tady říkali mnohokrát, celý rok většinu času stráví hlavou dolů. A ona tam ještě viděla trávu, a ona neviděla, že se blíží zima. Ale pastýř, který stál nad ní, a ten se díval i na počasí, jak se mění. Ale mně se líbí, že ovečka se podřizuje ve chvíli, kdy pastýř zaveli, půjde se domů. A díky za to, že toto rozhodnutí dělá pastýř. I ve vašem a mém životě. A že to bude on, kdo ho udělá. Že to bude on, kdo řekne, už to stačilo, je zapotřebí se přesunout domů. Je to totiž on, který ví, co, kdy, kde a jak je dobré v našich životech. Tak, bratře a sestry, nebraňme se času, který Bůh naplánoval. Naopak, děkujme za něj předem. Modleme se, abychom byli připraveni.
A usilujme, abychom ho mohli vyhlížet jako David v tomto žalmu. Vždyť víme, že Bůh je naším domovem. V něm spočineme. A v tu chvíli i naše pouť, i kdyby byla sebe aktivnější, se stává radostným putováním a vzácným uzavřením naší pozemské cesty. Víte, v tomhle žalmu skutečně jde o ti, kteří jdou s Kristem domů. To, co se mi zde dále líbí, je ono přirovnání k Božímu domu. David říká, já budu přebývat v Hospodinově domě. Ovečky během léta nepřebývají v nějakém cihelném domě. Oni přebývali jenom v takových chatrčích ze dřeva, někdy i pod širým nebem. Víme z písma, že když se Pán Ježíš narodil, tak pastýři dbali v noci nad svými stády pod širým nebem. A David říká, že až přijde závěr, tak on jako Kristova ovečka bude přebývat v domě. Ne v nějaké chatrči, dokonce ani ne v nějakém teplém ovčinci, ale bude to dům, bude to něco pevného, bude to něco, kam nebude foukat, bude to něco, kam nebude sněžit, bude to něco, kam nebude pršet, bude to místo, kde ovečce bude dobře. Stejně tak každý z nás, kdo patříme do stáda dobrého pastýře, my víme, kam směřujeme. My víme, že to nebude žádná chatrč. My víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, všimli jste si, bude stržen stan? My přebýváme ve stanu. My jsme jako ti ovečky, které nemají nic pevného, i když my si myslíme, že to, co máme, je opravdu to nej. A na tomhle světě možná ano. I když by možná někteří to viděli jinak, protože jsou na tom lépe. Ale my tady bydlíme ve stanu. A až bude stan pozemského života stržen, nás čeká příbytek od Boha, dům věčných v nebesích. Teď tam Pavel říká, ten dům nebyl zbudován rukama. Čím tedy byl zbudován? Víte, tady nás to nutně vede k Božímu slovu, že Bůh řekl a stalo se. Apoštol Jan o tomto místu prohlásil ve Zjevení 21.18, hradby jsou postaveny za spisu, město je z ryzího zlata, zářice jako křišťál a 12 bran z 12 perel, každá z jediné perly a náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Když si tohleto postavíte vedle jako ovčince, vedle chatrče, ve kterém jsou tady ovečky, tak pojednou vidíte ten úžasný rozdíl. Ano, k tomu pozemskému se smíme vracet ještě, kolik Pán dá, ale s vírou, že jednou vstoupíme do toho nebeského, který nebyl zbudován rukama a už z něho neodejdeme. Zůstaneme tam navždy. Druhá myšlenka, kterou chci vyzvednout se slova přebývat, je začátek nebeské radosti. Ano, přebývat v domě Hospodinově za dlouhé časy rovná se začátku nové radosti, kterou ovečka na tomhle světě nepoznala. Ano, konečně doma. Buďme upřímní, kolikrát jsme si to už řekli během našeho života, když jsme se od někud vrátili. Konečně doma. A to dokonce i tehdy, když jsme se vrátili z té nejperfektnější dovolené nebo návštěvy, kde jsme si to parádně užili, prožili jsme si tam něco, co doma prožít nemůžeme. Možná, že jsme tam i jedli něco, co doma jsme nikdy nejedli. Pili jsme tam možná to, co jsme doma nikdy nepili. Přesto všechno, když jsme otevřeli dveře od domu, tak jsme si řekli, konečně doma. Konečně doma. A víte proč? Protože domov nic a nikdo nemůže nahradit. I kdybyste byli v tom nejlepším hotelu, a že jsem opravdu byl v těch nej. Když přijdete domů, tak si říkáte konečně doma. Spíte v krásných postelích, ale když si lehnete na tu svoji, neměnili byste, že? Neměnili. Sice to už je vyležená v té matraci, je to takový nějaký, ale je to vaše. Pozorujeme to i u našich dětí. A pozorovali jsme to. Pozoruje to určitě u vnoučat. Když přijdou, nebo byli na návštěvě, měli tam hračky, které neměli doma, měli tam všechno krásně, ale když ty šli domů a viděli zase ty své, tak by neměnili. Víte, to je taková malá nepatrná snaha o to ukázat sobě i vám na to, jak se nám všechno to pozemské, co opustíme, bude jevit, až přijdeme do toho věčného domova. Je pravda, že se nám tady líbí.
Chtěli bychom tu návštěvu na tomhle světě co nejdýl prodloužit. A když cítíme, že se přiblížil odchod, tak nám může být smutno. A nedívme se tomu, jsme v tomhle těle a tohle tělo takhle reaguje. Ale až se otevřou brány nebeského ovčince, už byste s nikým neměnili na tomto světě. Věřím tomu. Už by se s nikým neměnili. Věřím, že naše duše zvolá konečně doma. Protože tam po tom konci pozemské pouti nastává nový začátek nového věčného života a začátek nové nebeské radosti. Začátek něčeho, co náš rozum není schopen v tuto chvíli pobrat. 1. Korinským 2.9 čteme, jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A teď jenom přemýšlejte, co jste neviděli, co jste neslyšeli a co vám ještě na mysl nepřišlo. A že nám toho tam proběhlo už. A toto nám nepřišlo na mysl. A víte, k čemu se ta velkolepá akce bude podobat, až tam přijdeme? Právě tomu, co v tomto žalmu čteme. K pastýři, ovečce a ovčinci. Přesně tak to totiž viděli starozákonní prorok Izajáš. On ve 40. kapitole 10. verši říká, panovník Hospodin přichází z moci. Jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má sebou a svůj u sebe svůj výdělek. Svůj výdělek. Pastýř taky má svůj výdělek za ten rok od oveček, o které se staral. Až panovník Hospodin přijde z moci a ujme se jeho paže vlády, bude mít u sebe svůj výdělek. A cituji dál, jak pastýř pase své stádo, beránky svou paži zhromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede. A až je dovede domů, tak je ustájí. A věřím, že ovečka se nebude moci nabažit radosti, která tam bude. Všechno totiž uvidí tváří v tvář. Už se nebude muset pouze domnívat, že to tak bude. Ona to už bude vidět na vlastní oči. Už nebude žít pouze z víry. Ona bude žít ze skutečnosti. Vše pozná tak jasně a srozumitelně, jako Bůh v tuhle chvíli zná nás. Říká to tak písmo v 1. Korinským 13.12. Nyní vidíme jak v zrcadle, jen v hádance, potom uzříme tváři v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám plně, jako Bůh zná mě. A to nebude všechno. Až přijdeme domů, ten náš dobrý pastýř zaujme postavení hostitele. Lukáš 12.37. Blaze těm služebníkům, které pán až přijde, zastihne bdící. Amen pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Umíte to domyslet? Neumíme to domyslet, nikdo z nás. Protože to nejde tímhle rozumem domyslet. Že si tě Bůh posadí za stůl a bude tě obsluhovat. Ale pokusme se alespoň tak, jak to autor tohoto žalmu činí. On sebe vidí jako ovečku v Božím domě a to trvale. Přebývat ti budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Věnujme opět pozornost onomu výrazu Hospodinův dům. Víte, tady je krásně vidět ten rozdíl od jiných domů. Není to tady napsáno zbytečně, já věřím, že toto je tady úmyslně takto vyzvednuto. Protože nejeden člověk žijící vedle nás na tomhle světě na tento dům nemá nárok. V době pastýře Davida bylo mnoho ovcí, ale ne všechny měli právo na ovčinec, v němž na zimu ustajil David své ovečky. Do ovčince šly jeho ovečky. Stejně taky v této době v otázce pastevectví, já budu dnes večer na závěr ještě citovat afrického pastýře Kellera, který mi byl příkladem, a tak i mě motivoval, abych se na tohle žalm podíval. On v tomto směru píše toto. Kdykoliv čtu tento nádherný 23. žalm, nemohu nevzpomenout na některé obrazy ze začátku mého chovatelství. Na počátku zimy v chladných sichravých dnech s dešťovými přehánkami stávaly zbědované a nemocné ovce mého nedbalého souseda, spíše vraha než chovatel ovcí, namačkaný u ohrady, naši ohrady, a toužebně hleděli na šťavnaté pastviny našeho stáda.
Celé léto hladověli, trpěli parazity a neléčenou prašivinou. Některá zvířata byla tak zubožená, že se sotva držela na nohou. Zdálo se, že chovají jiskřičku naděje, že se stane zázrak a oni se nějak dostanou na druhou stranu plotu k těm hojným pastvinám. Tu a tam se jim to podařilo, zejména při odlivu, kdy moře natolik ustoupilo, že se mohli kolem dolního okraje plotu protáhnout na náš pozemek. Tam se vrhli na čerstvou trávu, ale mělo to pro ně zhoubné následky. Nebyli totiž na výdatnou zelenou trávu zvyklé, dostali těžký průjem a uhynuli. Vzpomínám si, cituji dále, jak jsem jednou pod borovicemi na naší pastvině našel tři ovce svého souseda. Leželi tam bezvládně jako tři staré, splasklé, promačkané pytle. Vyschlé, slabé nohy už je neunesly. Tak jsem je naložil na káru a zavezl majiteli. Víte, co udělal? Vytasil dlouhý jateční nůž. A všem třem prořízl hrdlo. Chladněji se nemohl zachovat. To mi připomnělo ten věrný obraz toho vraha od počátku. Satana, který má tolik lidí pod svou mocí. Pán Ježíš řekl, že dveřmi pro ovce k hojnému přetékajícímu životu je jen on sám. Ty ubohé ovce ale na mou farmu nevešly správnými dveřmi. Kdyby ano, musel bych je podrobit správné stravě. Protože ale přišli na vlastní pěstí nudy, bylo to pro ně osudné. Ale tak i tak je na sousední farmě během dlouhé zimy. Ovce ale na mou farmu nevešly správnými dveřmi. Kdyby ano, musel bych je podrobit správné stravě. Protože ale přišli na vlastní pěstí nudy, bylo to pro ně osudné. Ale tak i tak je na sousední farmě během dlouhé zimy čekala jistá smrt.

tohoto dobrého pastýře. Víte, svět kolem nás je též jako ona spustlá farma, jejímž nemilosrdným nájemcem je nepřítel ďábel. Ďábel, který si lidských duší neváží a který nepečuje o jejich blaho. A tak se stačí ptát, kolik takových lidí dnes opustilo svět a odešlo na věčnost. Kolik jich odejde zítra a kolik jich odešlo za týden. Žijeme v době, kdy se hodně klade důraz na to, na co ten člověk zemřel, na co odešel. Ale víte, my bychom se měli ptát, s kým odešel. S kým odešel? I když půjdu roky z čeré smrti, říká David, ty, dobrý pastýř, půjdeš se mnou. Kolik lidí to může říct? Máme kolem sebe tolik lidí, kteří touží po lepším životě. Touží po lásce, touží po péči, jenomže na boží dům nemají nárok. Do boží ovčince víme, že vede pouze a jen jedna jediná cesta. Je Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř. On jednoznačně o sobě prohlašuje u Jana 10:9, já jsem dveře. Skrze mne všel-li by kdo spasem bude, vejde, vyjde, pastvu nalezne. A tak se ptejme, bratře a sestry, v tuto chvíli sami sebe, jak moc si uvědomujeme tu propast, která bude mezi tím naším domem v nebesích a příbytkem nespasených. Víte, že Abraham, bohatý, řekl mezi námi a vámi, aby bylo jasné, je propast. A to je jasné. Víte, denně se točí setkáme s mnoha lidmi, kteří jsou na druhé straně plotu. Jaký na ně zanecháváme dojem? Vidí na nás onu výsadu patřit věčně do božího domu? Vidí na nás už dnes tu radost, která nastane v našich životech na věčnosti? Závidí nám jí? Je na mém chování vidět, komu náležím? Vane ze mne duch Kristův a mysl Kristova? Je můj život jasnou směrovkou do věčné radosti? Kéž by lidé zatoužili po setkání s námi právě z tohoto důvodu a po věčném přebývání v Hospodinově domu. A třetí myšlenka, kterou chci končit, týkající se přebývání, věčná služba. Ano, přebývat v domě Hospodinově za dlouhé časy rovná se věčně sloužit svému pánu. Tady si dovolím jeden postřeh. Četl jsem si, že v jednom anglickém, hodně rozšířeném překladu starého zákona přizní tato poslední věta z 23. žalmu následovně. Zůstanu navždy v boží přítomnosti. K tomu myslím není co dodat. Je to, zdá se, to nejdůležitější vyznání tohoto žalmisty. Vyjadřuje vlastně tu ustavičnou přítomnost dobrého pastýře a stejně tak i touhu ovečky nevzdalovat se od něho nikdy. Jak vidíte, táhne se to nejen celým žalmem jako červená nit, ale hlavně zde v závěru to tvoří tu nejúžasnější tečku, jakou můžeme čekat. Vědomí, že to je on, díky komu budeme věčně v jeho přítomnosti. Vědomí, že je to on, díky komu zůstaneme věčně v nebeském království. To je úžasný pocit bezpečí teď večer a tady na tomhle místě. A jistě víte, že tam nebudeme pouze stát, jen tak netečně čekat. Nebudeme se tam cítit cize. U starozákonní prorok Ezechiel ve 34. kapitole v 31. verši prohlásil, budete mými ovcemi, ovcemi, které já pasu, vy lidé a já vám budu Bohem, je výrok panovníka Hospodina. A Jan ve zjevení 22.3 říká, a nebude tam nic proklatého, bude tam trůn boží a beránkův a jeho služebníci, pojďme si to říct všichni, mu budou sloužit. A tak neváhejme si to už dnes vyzkoušet na nečisto. Vždyť nikdo nám nebrání v tom, abychom si představili tu věčnou, nekonečnou dobu v boží blízkosti. Nechme se unášet na křídlech boží milosti a lásky, která nás dokáže alespoň částečně naladit na tuto vlnu. V jeho věčném domě za dlouhé časy. David to neřekl jenom tak, ono to musel přemýšlet, on byl vtažen do něčeho, do čeho duch boží i dnes, a hlavně dnes, dokáže to udělat v našich životech, protože on bydlí v nás. Ano, to hluboké a naprosto reálné vědomí boží přítomnosti

nás už dnes vlastně přesazuje do těch nebeských oblastí. A nezapomeňte o té své. Draze vykoupené vlastnictví se Pán i dnes stará. A tak tomu bude na věky a navždy. Bude to život plný radostných překvapení, které nám na mysl ani v této chvíli vlastně vstoupit nemohou.

Vyslechli jste si 24. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

veľký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

Když Ježíš svým učedníkům umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

0: Milí poslucháči, so slovom zamyslenia a pravdy sa nám prihovorí brat Honza.
1: Život bez prostředníka. 1. Timoteovi, 2. kapitola, 5. a 6. verš. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Pavel to píše Timoteovi a myslí tím především na židovství, kde bohoslužba byla podmíněná tím, že pro odpuštění hříchů bylo potřeba najít nějakého prostředníka, kněze, který obětoval za vaše hříchy. Bylo potřeba se doptávat skrze kněze nebo proroky, jen minimum lidí mělo přímé obecenství s Bohem na půdě starého zákona. Vždycky měli nějakého prostředníka. Boží tvář viděl zblízka jenom Mojžíš. A to byl ještě skrytý ve skalní rozsedlině, neviděl ho napřímo, viděl jen zezadu odlesk Boží slávy a jeho charakteru. Lidé by totiž nepřežili přímou Boží přítomnost a jeho svatost. A často tím prostředníkem byl anděl jako Boží posel, který vyřídil zprávu. A až později lidé přišli na to, že s nimi mluvil Bůh sám a padla na ně bázeň. A tak ten národ měl Boží příkazy, měl prostředníky, občas zaslechl něco zblízka, ale většina z nich měla ty Boží vzkazy a přítomnost jenom zprostředkovaně skrze úkony, oběti za hřích, skrze osoby, které měly to přímé obecenství s Bohem. My si to dnes neumíme představit, i když někteří ano. A já si to umím představit. Narodil jsem se do katolické rodiny a i když se poměrně poctivě věřilo, moji příbuzní za to platili velkou daň v době totality. A přitom pro ně bylo nemyslitelné zřeknout se své víry. Jako děti nás nedali do pionýra, ale na hodiny náboženství, aby bylo nám i světu jasné, jak bude naše rodina žít. A my jsme se s tím prostě museli srovnat. Bydlel u nás v té době ještě můj strýc, kněz a benediktín, který byl kvůli svojí víře zavřený a potom poslaný na 3 roky na vojnu k PTP, pomocným technickým praporům. Říkalo se jim černí baroni, protože tam skončila většina inteligence a šlechty. Stavěli přehrady, fárali podzem a kopali uhlí a uran. A mnoho z nich to ani nepřežilo. A celá naše rodina počítala s tím, že se jejich děti nedostanou na školy. Nebudou moci pracovat s lidmi. Moje sestra chtěla být učitelkou, ale mohla mít jen ekonomickou školu. A tak se z ní stala skvělá ekonomka. A podobně na tom byli moji bratranci a sestřenice, dokázali to zlehčit vlastním heslem. Lopaty nám z ruky vyrvat nemohou. A přestože většina z nich žila s Bohem skrze prostředníky, v té době v katolické církvi lidé moc v ruce nedrželi Bibli, protože ji správně směl vykládat pouze vysvěcený kněz. Všechno se dělo skrze kněze. Lidé málo kdy zakoušeli odpuštění hříchu osobně, ale skrze kněze, který jim dával rozřešení. Kněz zprostředkoval všechny svátosti. Laik směl pokřtít nově obráceného jenom tehdy, kdyby ten dotyčný byl v ohrožení života a nebylo tam kněze. Tak potom směl křtít. Jáhen směl podávat hostie, ale nemohl sloužit mši, aby je proměnil. A tak jsme tomu věřili, že to tak má být. Nikdo nám nic jiného a lepšího neřekl. Dnes už to může být jiné i v katolickém prostředí. A to, co bylo před 40 lety nemyslitelné, je tam dnes úplně normální. A to je dobře. Život Ježíše Krista se nedá uzavřít do nějakých schémat. On se prostě musí nějak projevit. Pamatuji si ale, že v té době běžel v televizi třídílný seriál Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, který režíroval Otakar Vávra. A přestože byl poplatný už komunistické době a z husického hnutí se snažil udělat sociální revoluci, přesto jsem se tam dozvěděl podstatné věci. Dokonce si pamatuji, že když běžel druhý díl, měli jsme jet na nějakou návštěvu a já jsem si prosadil, že si tam u strýce pustím televizi a budu se dívat, jinak, že zůstanu doma. A tak se to i stalo. Seděl jsem tam a hltal jsem každé slovo, jak ti obyčejní řemeslníci a sedláci přicházeli k Bohu, jak to měnilo jejich životy. Jak Jan Hus neohroženě vystoupil proti všem nešvarům v církvi, jak se modlil cestou na popravu. Něco se se mnou stalo. Prostě se ze mě stal husita. To byly vzácné objevy. Bůh nemusí být jenom v kostele, může být na poli, může být ve vězení. A ten hladový národ běžel k Bohu před těmi 600 lety. Riskovali život, protože našli život z Boha. A když žijete v takovém prostředí, kde máte jenom prostředníky mezi vámi a Bohem, vznikne ve vás hlad nebo rezignace. Ta prázdnota obřadů, to vyprázdnění od Boha samotného a od práce Ducha Svatého působilo paradoxně hlad v lidech. A když začalo probuzení, mnoho z nás a z naší generace zatoužilo zakusit osobně Boží přítomnost. Bůh je? Tak ho chci poznat. Bůh může mluvit? On není němý? On není slepý a není hluchý? On není daleko v nebi? Tak ať mi něco řekne. Ať mi ukáže, jak mě vidí. A začali jsme se modlit k Bohu, který slyší, i když tam dokonce není farář. Bůh v té době působil velmi zvláštně, už nás bylo víc jak 10 a mladý farář se bál, že mu můžou vzít státní souhlas za nedovolené shromažďování, kde bylo víc jak 10 lidí. A tak někdy nepřišel. Zůstali jsme tam sami na pospas a začali jsme hledat. A ten, kdo hledá, ten najde. A nejdůležitější kroky toho obrácení udělal Bůh doma. Nikdo tam nebyl, jen já a Pán. Odvážil jsem se poprvé vyznávat hříchy bez prostředníka, bez zpovědního zrcadla. On přišel a odpustil mi je. To byla velká věc. Odvážil jsem se poprvé zeptat na jeho slovo. Chápejte, já už nemůžu žít skrze prostředníka, i kdyby byl z křesťanského nebo z protestantského prostředí, i kdyby žil svatý život, mohu přes něj hodně dostat, ale nemůžu žít skrze něho, už mi to prostě nejde. A Bůh na to žádlí. A když si přijal Krista do srdce a když máš závdavek Ducha Svatého v sobě a přitom žiješ skrze někoho a Bůh by ti chtěl osobně ukázat tvoje hříchy, dříve než půjdeš za někým, kdo má dar odkrývání hříchu. A Bůh by ti chtěl osobně hovořit do života skrze svoje slovo, dříve než půjdeš za někým, kdo má dar slova. Nemůžeš z něj udělat někoho, koho se chodíš doptávat, jako ve starém zákoně se chodili tehdy doptávat proroků. On ti s tím může hodně pomoci, ale nemůže to nahradit. To jsou tvoje ruce a tvoje nohy víry a ty nejsi loutka, aby tě někdo vodil ze zhora na provázcích. Ty musíš kráčet tou vírou sám a následovat Krista. Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Tak se postav před toho živého Boha, aby ti něco řekl. A to je velmi důležité, protože tvoji duchovní rodiče tu včera byli a dneska už to nemusí být. Mohou být u Pána. Tvoji duchovní mentoři tu včera byli, ale zítra s tebou nebudou na internátě a v práci a ty musíš slyšet Pánův hlas sám za sebe, ve svém svědomí a i v prostředí, kde lidé nemají žádné svědomí. A moudrý je ten, kdo vede duše ke Kristu, aby nežili skrze něho, aby je nenavázal na sebe, ale dovede je k tomu, aby žili s Bohem a stáli na vlastních nohou víry. Ono je to pohodlné mít prostředníka, počkat si na cizí odkazy, na něčí světlo, na křesťanské příležitosti, ale často vás to neposune nikam. Chápejte, já už takový život nedokážu žít. I uprostřed toho nejpožehnanějšího křesťanského setkání se potřebuji setkat s Pánem sám za sebe. Jsem jenom hloupá ovce, ale musím slyšet jeho hlas. Celý můj duchovní život začal tím, že mi Pán dal jedno živé slovo. A vlastně skoro nic jiného neumím a nic jiného nemám. A tak když slyším několik různých hlasů, navíc jsou často protichůdné, jeden radí doleva, druhý doprava, je to pro mě spíše výzva, že tudy cesta nepovede a že je čas jít a hledat Pána a slyšet jeho hlas a z toho potom žiješ. Z toho následuješ Pána. Nenásleduješ nějaký program. Následuješ Pána den za dnem a hodinu po hodině. A začne nějaký život vedený tím duchem a pak si šťastný. A Pán tě povede u plotny nebo v dílně, u dětí nebo za počítačem. Odvaž se žít bez prostředníka. A i když jsi mladý křesťan, který je velmi nejistý, tak i tehdy se odváž žít ten život. A přitom měj někoho staršího vedle sebe, kdo ti pomůže korigovat tvoji cestu, abys zbytečně nebloudil a nemusel jít jen tou cestou pokus omyl. Ale rozhodně nežij skrze prostředníka. A když jsi zabloudil někde daleko na té cestě a už si dávno neslyšel jeho hlas, nikdo to na tobě nepozná, protože činnosti vykonáváš stejné, modlíš se jako dřív, sloužíš jako dřív. A přesto už nemáš blízko vedení duchem. Tak se tehdy nezavěs na dobrý křesťanský program a na prostředníky, kteří ti zprostředkují to vedení. To je potřeba si nejprve přiznat. Už to nemám tak konkrétně. Neslyším tak zblízka jeho hlas. Kde jsou ty časy, kdy Bůh vedl můj den od rána do večera a pořád se něco dělo? Kdy jsem se točil okolo Pána? A když si to přiznáš, nastane v tobě určitý hlad a žízeň a tehdy si řekneš dost. Končím s těmi činnostmi. Potřebuji se zavřít na hodinu nebo na celý den. Potřebuji najít Pána. Chci slyšet jeho hlas. A Pán to dovolí, protože je žárlivý. On má dost nádeníků, kteří udělají tu křesťanskou práci, rozdají poctivě polévky hladovým a nové zákony neobráceným, ale má málo synů, kteří by se posadili k jeho nohám a strávili s ním nějaký čas, aby se tam učili slyšet jeho hlas, aby vydrželi v jeho blízkosti. A pak je tam druhá polovina toho verše. Ježíš za to draze platil, abys to měl. A jen co vstal z mrtvých, přišel mezi svoje učedníky, dechl na ně a řekl jim, aby přijali Ducha Svatého. A ten v nich okamžitě začal reagovat svým tichým ano, souhlasem a nesouhlasem, nestrať ten život z ducha. Nestrácej jej pro samou krásnou křesťanskou práci. Nestrácej jej dokonce uprostřed toho požehnaného obecenství a společenství a duchovní rodiny, kde to mají ostatní a trochu se nabízí duchovně lajdačit a počkat si na vedení skrze ty druhé. A je to zdravé, když jste třeba jenom dva nebo tři. Dnes dostane něco jeden, zítra ten druhý a pozítří ten třetí. A aby pán byl uprostřed nich, to jej tam musí někdo donést. Když budou lajdačit všichni tři a nikdo z nich nebude hledat pána, tak on těžko bude uprostřed nich, když tam nebudou v jeho jménu, v něm samém. A když bude hledat jenom jeden z nich, za chvíli vytvoří církev, kde ostatní budou žít skrze něho a ten dotyčný nebude mít žádnou korekci. Ten druhý, vedený duchem, mu nebude moci říci, že něco vidí jinak, že by pán chtěl něco jinak. Ale když budou všichni tři v jeho jménu, přinesou tam to obecenství s Bohem, které žili doma, tak pán bude uprostřed nich. A bude tam života z Boha dost a dost.

0: a stane se v posledních dnech, praví Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.
1: To byl slavný den k Jordánu za Janem, Ježíš, když přišel, aby byl pokřtěn duch.

0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 24. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživo mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť si se mnou ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Podpíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších dnů. Pane, já ti moc děkuju za to, že jsme se tu mohli sejít. Děkuju za to, že jsi nás ochraňoval celý týden a moc ti děkuju za to, že se teď můžeme zamýšlet nad tvým slovem. Děkuju, kolik jsme z toho mohli načerpat a moc prosím, aby ses oslavil i v této chvilce a prosím, aby jsme si z toho každý vzali to, co potřebujeme. Amen.

přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Tak to jsou závěrečná slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává Bible Kralická. A my musíme i dnes uznat, že tak krásně, jak tento žalm začal, tak také i končí. Na úvod jsme si četli, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. A nyní na závěr čteme, a v domě Hospodinově budu přebývat za dlouhé časy. Myslím si, že i zde se shodneme na tom, že takovéto vyznání na adresu pastýře z úst ovečky zvládne jenom ta ovce, která je naprosto spokojená s tím, kde je a s tím, jaký je její pastýř. Stejně tak to zvládne jenom ta ovečka, která je vděčná za tu péči, která se jí dostala ze strany pastýře, protože se cítila u něho velmi dobře. A nechtěla by, aby tomu bylo jinak. Natolik dobře, že by opravdu nechtěla, aby tomu bylo jinak ani zítra, ani nikdy jindy. Jak už jsem řekl minule, odsud mne už nikdo nedostane. V podobném duchu se vyjádřila v době mého dospívání jedna mladá Rumunka, která byla přítomná na jedné svatbě, kde jsem byl já. A když jí přiřadili místo u stolu, tak se posadila, tak trochu se zavrtěla na ty židly, aby zjistila, do jaké míry je to pohodlné místo. A pak prohlásila, odsud mě nevyvede už ani policie. Dala tím najevo, že to místo jí vyhovuje a tam chce zůstat během celé té svatby. Podobně tak mi připadá i ovečka z dnešního textu. Ona je naprosto spokojená s místem, s tím údělem, který pastýř přidělil. Do té míry, že tam chce zůstat trvale. Toto si musíme zapamatovat. Je spokojená natolik, že tam chce zůstat natrvalo. Minule jsme se zamýšleli nad výrazem ekumenického překladu, kde autor říká, že do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. A my jsme si řekli, vzpomínáte si ještě někdo z vás, že to je mimo jiné obraz ovečky, která se má kam vrátit, kdy? Po všech těch dnech všedního života, po všech těch dnech těžkostí, trápení, bolesti, které přichází. Ale také to je obraz ovečky, která se má kam vrátit i ve chvíli, kdy duchovně padá, kdy upadne do nějakého hříchu, do nějakých nepravosti, má se kam vrátit, dobrý pastýř je ochoten přijmout. A vzpomene si někdo z vás tu třetí myšlenku, je to ovečka, která se má kam vrátit i poté, když už je duchovně unavená. Kdy už si řekne, tak už to dál nejde. Má se kam vrátit. Když to dnes máme před sebou znění kralického překladu a ten říká, v domě Hospodinově budu přebývat. Nejenom, že se tam budu vracet, ale já tam budu přebývat za dlouhé časy. Ano, vedle návratu do Hospodinova domu, o kterém tady mluví ekumenický překlad, kraličtí kladou důraz na přebývání. Proto jsem se rozhodl, že tuto dnešní biblickou závěrečnou položím důraz právě na ono přebývání. Jedno je, že se tam můžete vrátit, druhé je, že tam můžete zůstat. A já věřím, že každý z nás známe rozdíl mezi tím, když se někam můžu vracet a mezi tím, když tam můžu zůstat. Nevím, co je krásnějšího pro vás, jestli vy se někam můžete vracet s radostí, anebo když tam můžete zůstat. Autor tohoto žalmu, ovečka v podobě Davida, mluví jasně. Já se tam můžu vracet a já tam mohu zůstat. Kdybych to měl i dnes vyjádřit jedním slovem, nebo jedinou větou, tak bych řekl, ani krok bez Hospodinovy přítomnosti. Ani krok. Jeden překlad Bible říká, budu sedět v Hospodinově domě k dlouhosti dnu. To nás vede k uvažování nad takovými třemi rovinami, na které bych chtěl položit dnes důraz.
Ta první rovina je konec té pozemské pouti. Přebývat znamená, rovná se, konec pozemské pouti. Ano, té pouti, která nám je na tomto světě uložena. Já věřím, že jsme tady všichni, kdo jsme si toho vědomí, že na této zemi, na které žijeme, je všechno dočasné. Ať se nám to líbí nebo ne, všechno, co tady budujeme, všechno, co tady stavíme, všechno, co tady děláme, všechno je dočasné. A David to ví, i co se týká jeho stáda. Věděl, že i život každé ovečky se měří. Že přichází začátek, kdy se narodí, kdy roste, ale přijde čas i jejího konce. Věděl, že z života každé ovečky každým dnem ubývá. A když tak David přemýšlí nad svým životem, když tak pasuje ovečky a vidí, jak pomalu stárnou a jak se blíží k závěru, když tak přemýšlí nad svým životem, jako nad životem z ovečky ve stádu toho dobrého pastýře, tak si uvědomuje, že i on je pomíjivý, že i z jeho života se odpočítává. A tak uvažuje nad tím, co bude potom. A výsledek je tento závěr 23. žalmu. Je to jakási píseň ovečky, která opěvuje ten celoroční program stáda. Opěvuje čas, kdy pastýř vedl přes zelené pastviny, kdy vodí k tichým vodám, kdy vodí na horské stezky, kdy vodí k letním pastvinám v horách. Ale pak přišly bouře, přišel déšť a přišel i první sníh a ovce se vrací zpátky s pastýřem na místo, kde musí přežít tu dlouhou, předlouhou zimu. A tato ovečka si je vědomá, že to bude vlastně v jistém smyslu návrat domů, k jeslím svého pána. Během pobytu mimo domov ovce bývaly vystaveni různým nebezpečím. Celoročním nebezpečím. A jen díky ostražitosti a péči toho dobrého pastýře se jim vedlo dobře a jsou připravené na odchod domů. Jsou dobře vypasené, jsou šťastné a teď v poslední větě žalmu David začíná jakoby tu píseň vést k závěru. A vy, kdo jste někdy skládal nějakou píseň, tak víte, že závěr je hodně důležitý. Určitě začátek je důležitý, i refren je důležitý, ale v závěru písně chcete říct něco hodně důležitého. Něco, čím byste možná napravil i nedostatky v těch minulých slokách. Pastýř, tak David, autor 23. žalmu v roli pastýře, když tak přemýšlí, jak uzavřít tento žalm, jak uzavřít tuto píseň, tak tam zakomponuje ten poslední akord písně, který se stává ze slova přebývat. Budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Ano, je to můj dobrý pastýř, dopřává mi, udržuje mě naživu, vede mě stezkou spravedlnosti, i rokli šedé smrti, když bych měl, tak se nebudu bát, jeho berla hůl mě potěšuje, prostírá mi stůl a tak dále, jeho dobrota mě provází. Ale teď říká v závěru, já se tam budu vracet do nejdelší dnu. Budu tam přebývat za dlouhé časy. Je to píseň o radosti z návratu domů. A také píseň o tom, že ovečka se tomu návratu nevzpírá. Naopak těší se na něj. A víte, já se skutečně nemohu zbavit pocitu, že ovečka v tomto žalmu se hrozně moc těší na domov. Jako by se už nemohla dočkat, až ji pastýř vezme domů. A jistě se tomu nedivíme, vždyť je to její domov. Víte, vědět v roli ovečky v stádu dobrého pastýře, že se vracíme do našeho domova, to je krásné. Proto ovečka ani náznakem netouží být ustájená někde jinde. Nechce ani zůstat tam, kde je,
na těch pastvinách. Ale těší se, že bude přebývat v ovčinci, který připravil pastýř. Vnímejte, v ovčinci připravený na přezimování. Vždyť je to cesta k domovu a je to cesta, která končí v náručí jejího pastýře. Buďme upřímní, kam by si přála jít na zimu ovečka, když ne právě s tím a k tomu, kdo ji provázal celou tou pozemskou poutí. Když strávila se svým pastýřem celé léto, s kým by tak chtěla strávit zimu? Vždyť to byl on, kdo ji provázel, jak jsem řekl, přes různá údolí, stínu, smrti. Teď ji připravuje královský stůl. Ke komu by měla jít? U koho by měla spočinout, když ne právě u něj? A jak vidíte, tato ovečka v tom má naprosto jasno. U svého pastýře chce zakotvit, až ta pouť skončí. K němu se chce vracet a u něho chce zůstat. Vzpomínáte, bratře a sestry, na učeníka Petra? Bylo to v době, kdy mnoho následovníků Pána Ježíše odešlo. Je to hrozná představa, že od Pána Ježíše někdo odcházel. Chápeme, že někdo odejde od nás, protože jsme nedokonalí a ne každému možná vyhovíme podle přání. Ale odejít od Pána Ježíše, to si neumíme představit. Ale písmo říká, že i od Pána Ježíše mnoho následovníků, kteří se zpočátku cítili dobře, jednoduše odešlo. Častokrát proto, že nedokázali strávit jeho učení. A jednoho dne se Pán, když tak někteří odešli, se obrátil na těch svých 12. A u Jana 6:67 se jich zeptal. I vy chcete odejít? I vy? A Šimon Petr mu tehdy velmi rychle a pohotově odpověděl. Kdo mi řekne, jakou otázku mu položil? Pane? Kam? Kam? Ke komu? Chceš odejít taky? A Petr říká, kam? Zkus mi říct, kam? Ke komu bychom šli? A teď se podívá na něho a říká, vždyť ty. Vnímejte, ty, který si nás po celou tu dobu provázel, ty, který se nás vyučoval, vždyť ty máš všechno, co potřebujeme. A na co položil důraz? Vždyť ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili, říká Petr. Zase ten známý Petr mluví v množném čísle za ostatní, takový mluvčí byl. My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Kam bychom asi tak mohli jít? A tak, bratři, sestry, pojďme se mi ptát dnes v závěru tohoto žalmu s ohledem na znění kralické Bible, týkající se přebývání v Hospodinově domě za dlouhé časy. Pojďme se ptát, těšíme se na Hospodinův dům? Těšíme se na ten věčný ovčinec, kam Pán Ježíš zhromáždí ty své ovečky před věčnou zimou? Je pravda, že nás tento svět drží. Tato hrouda, na které žijeme a pracujeme, a ve které se vrtáme, někdy od rána do večera, ta je velmi silná. A nám se nechce častokrát domů. Je toho ještě tolik, co bychom měli stihnout, co bychom měli dodělat. A víte, i ovečky nevždy viděli jako moudré, že pastýř už se rozhodl, že trvalé půjdou z pastvin do ovčince na přezimování. Určitě ne, protože ovečka, jak jsme si tady říkali mnohokrát, celý rok většinu času stráví hlavou dolů. A ona tam ještě viděla trávu, a ona neviděla, že se blíží zima. Ale pastýř, který stál nad ní, a ten se díval i na počasí, jak se mění. Ale mně se líbí, že ovečka se podřizuje ve chvíli, kdy pastýř zaveli, půjde se domů. A díky za to, že toto rozhodnutí dělá pastýř. I ve vašem a mém životě. A že to bude on, kdo ho udělá. Že to bude on, kdo řekne, už to stačilo, je zapotřebí se přesunout domů. Je to totiž on, který ví, co, kdy, kde a jak je dobré v našich životech. Tak, bratře a sestry, nebraňme se času, který Bůh naplánoval. Naopak, děkujme za něj předem. Modleme se, abychom byli připraveni.
A usilujme, abychom ho mohli vyhlížet jako David v tomto žalmu. Vždyť víme, že Bůh je naším domovem, v něm spočineme. A v tu chvíli i naše pouť, i kdyby byla sebe aktivnější, se stává radostným putováním a vzácným uzavřením naší pozemské cesty. Víte, v tomhle žalmu skutečně jde o ti, kteří jdou s Kristem domů. To, co se mi zde dále líbí, je ono přirovnání k Božímu domu. David říká, já budu přebývat v Hospodinově, domě. Ovečky během léta nepřebývají v nějakém cihelném domě. Oni přebývali jenom v takových chatrčích ze dřeva, někdy i pod širým nebem. Víme z písma, že když se Pán Ježíš narodil, tak pastýři dbali v noci nad svými stády pod širým nebem. A David říká, že až přijde závěr, tak on jako Kristova ovečka bude přebývat v domě. Ne v nějaké chatrči, dokonce ani ne v nějakém teplém ovčinci, ale bude to dům, bude to něco pevného, bude to něco, kam nebude foukat, bude to něco, kam nebude sněžit, bude to něco, kam nebude pršet, bude to místo, kde ovečce bude dobře. Stejně tak každý z nás, kdo patříme do stáda dobrého pastýře, my víme, kam směřujeme. My víme, že to nebude žádná chatrč. My víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, všimli jste si, bude stržen stan, my přebýváme ve stanu. My jsme jako ti ovečky, které nemají nic pevného, i když my si myslíme, že to, co máme, je opravdu to nej. A na tomhle světě možná ano. I když by možná někteří to viděli jinak, protože jsou na tom lépe. Ale my tady bydlíme ve stanu. A až bude stan pozemského života stržen, nás čeká příbytek od Boha, dům věčných v nebesích. Teď tam Pavel říká, ten dům nebyl zbudován rukama. Čím tedy byl zbudován? Víte, tady nás to nutně vede k Božímu slovu, že Bůh řekl a stalo se. Apoštol Jan o tomto místu prohlásil ve Zjevení 21.18, hradby jsou postaveny za spisu, město je z ryzího zlata, zářico jako křišťál a 12 bran z 12 perel, každá z jediné perly a náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Když si tohleto postavíte vedle jako ovčince, vedle chatrče, ve kterém jsou tady ovečky, tak pojednou vidíte ten úžasný rozdíl. Ano, k tomu pozemskému se smíme vracet ještě, kolik Pán dá, ale s vírou, že jednou vstoupíme do toho nebeského, který nebyl zbudován rukama a už z něho neodejdeme. Zůstaneme tam navždy. Druhá myšlenka, kterou chci vyzvednout se slova přebývat, je začátek nebeské radosti. Ano, přebývat v domě Hospodinově za dlouhé časy rovná se začátku nové radosti, kterou ovečka na tomhle světě nepoznala. Ano, konečně doma. Buďme upřímní, kolikrát jsme si to už řekli během našeho života, když jsme se od někud vrátili. Konečně doma. A to dokonce i tehdy, když jsme se vrátili z té nejperfektnější dovolené nebo návštěvy, kde jsme si to parádně užili, prožili jsme si tam něco, co doma prožít nemůžeme. Možná, že jsme tam i jedli něco, co doma jsme nikdy nejedli. Pili jsme tam možná to, co jsme doma nikdy nepili. Přesto všechno, když jsme otevřeli dveře od domu, tak jsme si řekli, konečně doma. Konečně doma. A víte proč? Protože domov nic a nikdo nemůže nahradit. I kdybyste byli v tom nejlepším hotelu. A že jsem opravdu byl v těch nej. Když přijdete domů, tak si říkáte konečně doma. Spíte v krásných postelích, ale když si lehnete na tu svoji, neměnili byste, že? Neměnili. Sice to už je vyležená v té matraci, je to takový nějaký, ale je to vaše. Pozorujeme to i u našich dětí. A pozorovali jsme to. Pozoruje to určitě u vnoučat. Když přijdou, nebo byli na návštěvě, měli tam hračky, které neměli doma, měli tam všechno krásně, ale když přišli domů a viděli zase ty své, tak by neměnili. Víte, to je taková malá nepatrná snaha o to ukázat sobě i vám na to, jak se nám všechno to pozemské, co opustíme, bude jevit, až přijdeme do toho věčného domova. Je pravda, že se nám tady líbí.
Chtěli bychom tu návštěvu na tomhle světě co nejdýl prodloužit. A když cítíme, že se přiblížil odchod, tak nám může být smutno. A nedívme se tomu, jsme v tomhle těle a tohle tělo takhle reaguje. Ale až se otevřou brány nebeského ovčince, už byste s nikým neměnili na tomto světě. Věřím tomu. Už byste s nikým neměnili. Věřím, že naše duše zvolá konečně doma. Protože tam po tom konci pozemské pouti nastává nový začátek nového věčného života a začátek nové nebeské radosti. Začátek něčeho, co náš rozum není schopen v tuto chvíli pobrat. 1. Korinským 2.9 čteme, jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A teď jenom přemýšlejte, co jste neviděli, co jste neslyšeli a co vám ještě na mysl nepřišlo. A že nám toho tam proběhlo už. A toto nám nepřišlo na mysl. A víte, k čemu se ta velkolepá akce bude podobat, až tam přijdeme? Právě tomu, co v tomto žalmu čteme. K pastýři, ovečce a ovčinci. Přesně tak to totiž viděli starozákonní prorok Izajáš. On ve 40. kapitole 10. verši říká, panovník Hospodin přichází z moci. Jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má sebou a svůj u sebe svůj výdělek. Svůj výdělek. Pastýř taky má svůj výdělek za ten rok od oveček, o které se staral. Až panovník Hospodin přijde z moci a ujme se jeho paže vlády, bude mít u sebe svůj výdělek. A cituji dál, jak pastýř pase své stádo, beránky svou paži zhromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede. A až je dovede domů, tak je ustájí. A věřím, že ovečka se nebude moci nabažit radosti, která tam bude. Všechno totiž uvidí tváří v tvář. Už se nebude muset pouze domnívat, že to tak bude. Ona to už bude vidět na vlastní oči. Už nebude žít pouze z víry. Ona bude žít ze skutečnosti. Vše pozná tak jasně a srozumitelně, jako Bůh v tuhle chvíli zná nás. Říká to tak písmo v 1. Korinským 13.12. Nyní vidíme jak v zrcadle, jen v hádance, potom uzříme tváři v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám plně, jako Bůh zná mě. A to nebude všechno, až přijdeme domů, ten náš dobrý pastýř zaujme postavení hostitele. Lukáš 12.37. Blaze těm služebníkům, které pán až přijde, zastihne bdící. Amen pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Umíte to domyslet? Neumíme to domyslet, nikdo z nás. Protože to nejde tímhle rozumem domyslet. Že si tě Bůh posadí za stůl a bude tě obsluhovat. Ale pokusme se alespoň tak, jak to autor tohoto žalmu činí. On sebe vidí jako ovečku v Božím domě a to trvale. Přebývat ti budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Věnujme opět pozornost onomu výrazu Hospodinův dům. Víte, tady je krásně vidět ten rozdíl od jiných domů. Není to tady napsáno zbytečně, já věřím, že toto je tady umyslně takto vyzvednuto. Protože nejeden člověk žijící vedle nás na tomhle světě na tento dům nemá nárok. V době pastýře Davida bylo mnoho ovcí, ale ne všechny měli právo na ovčinec, v němž na zimu ustajil David své ovečky. Do ovčince šly jeho ovečky. Stejně taky v této době v otázce pastevectví, já budu dnes večer na závěr ještě citovat afrického pastýře Kellera, který mi byl příkladem, a taky i mě motivoval, abych se na tohle žalm podíval. On v tomto směru píše toto. Kdykoliv čtu tento nádherný 23. žalm, nemohu nevzpomenout na některé obrazy ze začátku mého chovatelství. Na počátku zimy v chladných sichravých dnech s dešťovými přehánkami stávaly zbědované a nemocné ovce mého nedbalého souseda, spíše vraha než chovatel ovcí, namačkaný u ohrady, naši ohrady, a toužebně hleděli na šťavnaté pastviny našeho stáda.
Celé léto hladověli, trpěli parazity a neléčenou prašivinou. Některá zvířata byla tak zubožená, že se sotva držela na nohou. Zdálo se, že chovají jistřičku naděje, že se stane zázrak a oni se nějak dostanou na druhou stranu plotu k těm hojným pastvinám. Tu a tam se jim to podařilo, zejména při odlivu, kdy moře natolik ustoupilo, že se mohli kolem dolního okraje plotu protáhnout na náš pozemek. Tam se vrhli na čerstvou trávu, ale mělo to pro ně zhoubné následky. Nebyli totiž na výdatnou zelenou trávu zvyklé, dostali těžký průjem a uhynuli. Vzpomínám si, cituji dále, jak jsem jednou pod borovicemi na naší pastvině našel 3 ovce svého souseda. Leželi tam bezvládně jako 3 staré, splasklé, promačkané pytle. Vyschlé, slabé nohy už je neunesly. Tak jsem je naložil na káru a zavezl majiteli. Víte, co udělal? Vytasil dlouhý jateční nůž. A všem třem prořízl hrdlo. Chladněji se nemohl zachovat. To mi připomnělo ten věrný obraz toho vraha od počátku. Satana, který má tolik lidí pod svou mocí. Pán Ježíš řekl, že dveřmi pro ovce k hojnému přetekajícímu životu je jen on sám. Ty ubohé ovce ale na mou farmu nevešly správnými dveřmi. Kdyby ano, musel bych je podrobit správné stravě. Protože ale přišli na vlastní pěstí nudy, bylo to pro ně osudné. Ale tak i tak je na sousední farmě během dlouhé zimy čekala jistá smrt. Tolik citát. Tak pojďme, bratře a sestry, ještě chvíli se zamyslet nad tím, co jsme četli v té duchovní rovině. Ono totiž tomu je přesně tak i s lidmi bez Krista. S ovečkami, kteří nemají tohoto dobrého pastýře. Víte, svět kolem nás je též jako ona spustlá farma. Jejímž nemilosrdným nájemcem je nepřítel ďábel. Ďábel, který si lidských duší neváží a který nepečuje o jejich blaho. A tak se stačí ptát, kolik takových lidí dnes opustilo svět a odešlo na věčnost. Kolik jich odejde zítra a kolik jich odešlo za týden. Žijeme v době, kdy se hodně klade důraz na to, na co ten člověk zemřel, na co odešel. Ale víte, my bychom se měli ptát, s kým odešel. S kým odešel? I když půjdu rokli z šedé smrti, říká David, ty, dobrý pastýř, půjdeš se mnou. Kolik lidí to může říct? Máme kolem sebe tolik lidí, kteří touží po lepším životě. Touží po lásce, touží po péči, jenomže na boží dům nemají nárok. Do boží ovčince víme, že vede pouze a jen jedna jediná cesta. Je Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř. On jednoznačně o sobě prohlašuje u Jana 10:9, já jsem dveře. Skrze mne všel-li by kdo, spasem bude, vejde, vyjde, pastvu nalezne. A tak se ptejme, bratře a sestry, v tuto chvíli sami sebe, jak moc si uvědomujeme tu propast, která bude mezi tím naším domem v nebesích a příbytkem nespasených. Víte, že Abraham, bohatý, řekl mezi námi a vámi, aby bylo jasné, je propast. A to je jasné. Víte, denně se točí setkáme s mnoha lidmi, kteří jsou na druhé straně plotu. Jaký na ně zanecháváme dojem? Vidí na nás onu výsadu patřit věčně do božího domu? Vidí na nás už dnes tu radost, která nastane v našich životech na věčnosti? Závidí nám ji? Je na mém chování vidět, komu náležím? Vane ze mne duch Kristův a mysl Kristova? Je můj život jasnou směrovkou do věčné radosti? Kéž by lidé zatoužili po setkání s námi právě z tohoto důvodu a po věčném přebývání v Hospodinově domu. A třetí myšlenka, kterou chci končit, týkající se přebývání, věčná služba. Ano, přebývat v domě Hospodinově za dlouhé časy rovná se věčně sloužit svému pánu. Tady si dovolím jeden postřeh. Četl jsem si, že v jednom anglickém, hodně rozšířeném překladu starého zákona přizní tato poslední věta z 23. žalmu následovně. Zůstanu navždy v boží přítomnosti. K tomu myslím není co dodat. Je to, zdá se, to nejdůležitější vyznání tohoto žalmisty. Vyjadřuje vlastně tu ustavičnou přítomnost dobrého pastýře a stejně tak i touhu ovečky nevzdalovat se od něho nikdy. Jak vidíte, táhne se to nejen celým žalmem jako červená nit,
ale hlavně zde v závěru to tvoří tu nejúžasnější tečku, jakou můžeme čekat. Vědomí, že to je on, díky komu budeme věčně v jeho přítomnosti. Vědomí, že je to on, díky komu zůstaneme věčně v nebeském království. To je úžasný pocit bezpečí teď večer a tady na jeho přítomnosti. Vědomí, že je to on, díky komu zůstaneme věčně v nebeském království. To je úžasný pocit bezpečí teď večer a tady na tomhle místě.

ovcemi, ktoré ja pasu, vy lidé a ja vám budu Bohem, je výrok panovníka Hospodina. A Jan ve Zjevení 22.3 říká, a nebude tam nic proklatého, bude tam trůn Boží a Beránkův a jeho služebníci, pojďme si to říct všichni, mu budou sloužit. A tak neváhejme si to už dnes vyzkoušet na nečisto. Vždyť nikdo nám nebrání v tom, abychom si představili tu věčnou, nekonečnou dobu v Boží blízkosti. Nechme se unášet na křídlech Boží milosti a lásky, která nás dokáže alespoň částečně naladit na tuto vlnu. V jeho věčném domě za dlouhé časy. David to neřekl jenom tak, on o tom musel přemýšlet, on byl vtažen do něčeho, do čeho duch Boží i dnes a hlavně dnes dokáže to udělat v našich životech, protože on bydlí v nás. Ano, to hluboké a naprosto reálné vědomí Boží přítomnosti nás už dnes vlastně přesazuje do těch nebeských oblastí. A nezapomeňte, o té své draze vykoupené vlastnictví se Pán i dnes stará. A tak tomu bude navěky a navždy. Bude to život plný radostných překvapení, které nám na mysl ani v této chvíli vlastně vstoupit nemohou.

Vyslechli jste si 24. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Mohl bych ještě jednou krátký svědectví říct, jenom krátce, s čím mě pán pomohl. Já jsem v poslední době doma, jsem ženatý, mám 3 děti a v poslední době jsem přestával zvládat svůj hněv a svoje reakce a pod tíhou okolností jsem

propadal kolikrát prostě takovým návalům zlosti a hněvu a ubližoval jsem tím ženě a dětem. A včera, když jsme se modlili, tak mě pán ukázal dědictví po mým otci, který byl alkoholik a který byl rváč a který vlastně mláčil moji matku a pán to dál z milosti tohle dědictví rozvázat a ukázal mi ty následky, který tenhle ten duch nese a jaké tohle chování nese následky a ukázal mi, že to vzniká i v situaci, kdy se vlastně ostnu pod tíhou okolností a když si vlastně nevím rady, když nevím, jak to vyřešit, tak vlastně se probouzí ta agrese a hněv a potom to jde do toho nejbližšího okolí a já jsem se v poslední době už dostával do stavu, když jsem se bál vyloženě svých reakcí a už jsem viděl, že to vůbec nezvládám a nevěděl jsem si s tím rady, tak jsem byl rád, že včas pán do toho dal světlo. Dostal jsem potom žalm 142, tam je o tom, jak se David modlí v té jeskyni, že v té bezvýchodné situaci, že za ním je jeskyně vlastně okolo nepřátelé a on nemá k nikomu jinému utíct a že on se vlastně utekl k pánovi, že ten pohled na pána, že mu pomohla, že to probojoval tím pohledem na pána. Tak jenom takhle krátce jsem chtěl